0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní hají. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hoří barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: O, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: No. Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
3: No jo, ale co s tím budeme dělat?
2: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
4: Ne, to je naše vlastní pračka.
3: No, vy nemáte svoji pračku?
2: Ne, nemám.
3: Aha. Tak ty asi budeš štít naši pračku.
2: A jak se v tom pere?
4: Dobře.
3: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho kuchal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady se musí fachčit, makat! Tady se bude hulit akorát z komína!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států, kde se dnes v New Yorku společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Na programu má Pavel i akci zaměřenou na ochranu práv dětí v době umělé inteligence, kterou společně s dalšími partnery pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny zvolané z koaličního podnětu jsou taky další předlohy ve druhém čtení. Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku, které je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. Trump má dnes s premiéry Dánska a Grónska podepsat dohodu týkající se amerických bezpečnostních zájmů. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převažovat oblačno, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění, na severovýchodě a východě zůstane většinou zatažno a lokálně se tam taky vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia.
2: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio, doprava.
0: Opatrně, pokud jdete po D1 směr Praha, na 20. a 14. kilometru se řeší nehody, očekávejte tam hodně silný provoz a bouralo se taky na D8 ve směru na Prahu za Lovosicema na 45. kilometru.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
1: Rokovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Fakt hodně pěkný den vám se Honza.
5: Anabel.
0: A Zuzka.
4: Necelý 3 minuty po 6. máme úterý 22. září. Jsou tam 2 dvojky. To je docela příjemný, když má někdo 2 dvojky, si myslím. Ne?
0: Můžeš posoudit jenom ty, já nevím, no.
5: Pochopila.
4: Teď ho pak namaluju.
5: Děkuju, to jsou to 2 dvojky, jak to
0: je? To co mám já.
5: Jo, aha, to já neznám, pardon.
4: Já jsem právě čekal.
5: Já jsem čekal. Se zdal, že to, já, 2 dvojky na účtu třeba jako 2x4, jakože 4 mega.
0: Tak to už jsme hodně daleko.
5: Tak to už jsem se přepočítala, tak ne, tak smysl jiný dvojky.
4: Ano, přátelé, to byl začátek 6. hodiny, za chvíli si namalujeme čtverec, narýsujeme kružnici a pak vypočítáme Pythagorovu větu a podobné věci, takže se těšíme. Teď už si dáme muziku Rakajn a Princezna, to je tady, jestli můžete vlastně vybrat, která z mých dam nás tady bude dneska zase oblažovat.

0: Rock Radio.
1: Je 6 hodin 11 minut, Smoukáči dohráli Don't Play Your Rock'n'Roll With Me, nehraj mi svůj rock'n'roll, a my se teďka jdeme podívat do naší cvičebny, kde už je celá spocená tady naše paní Anabel, jak se jmenuje, Šípková.
2: Ano, otřela jsem si pod paždí vlhčákem a jdeme na to. Přátelé, vytáhneme se ke stropu, náš první cvik dneška, ruce nahoru, pořádně se natáhněte, jako když se snažíte dosáhnout na poslední koblihu, kterou jste si založili nahoru na poličku, abyste ji večer nedožírali. Právě teď je ten okamžik, kdy na ní dosáhnete. Ještě jednou, ať je jasný, že dneska stejně jako celý týden bojujeme za lepší den. Následně si dáme cvik, jmenuje se to ramena k uším. Takže nahoru k uším a dolů. Nahoru a dolů. Ano, přesně takto budete reagovat na dotaz šéfa, až se vás zeptá, zda máte hotovou práci na dnešek. On bude samozřejmě trošku na straně, ale to vůbec nevadí. Následně rozhýbeme pánev, boky do stran, doprava, jo. Doleva, doprava.
1: Bych viděl, která je která.
2: Doleva. Klidně u toho vypadejte trošku směšně, protože vás nikdo nevidí.
1: Teda, trošku, jo.
2: Pokud zrovna nejste v kanceláři před kolegama, já jsem bohužel Honzu toho viděla, mám z toho trauma na zbytek týdne.
1: A teď takže vidíš dokonce cvičit, to je ještě horší.
2: No to právě jsem chtěla říct. No, každopádně, teď si dáme kolínka. Jedno nahoru, druhý nahoru, střídej ty kolena pořádně, to zvedej, Honzo, dělej, trošku rychlej. Přesně tak to vypadá člověk, který si vzpomněl, že dneska měl přijít do práce včas. Já jsem takhle běžela hned po ránu. Ne, já jsem přijela zase tvůj dáčí, kterou mi náš kolega Dan nazval, jestli jsem si to půjčila od dědy. No a poslední si dáme tleskáníčko. Pojďme, zatleskáme si za tento, to měl být zkušební, jakože jedna, jako do rytmu, víš, jako tlesk, tlesk, tlesk. Tlesk, je, jde ti to. Dobře, to bylo báječný, takže přátelé, dneska jsme spálili zhruba 0,7 kalorií. Každopádně, pokud jste se minimálně zasmáli, tak smích je léčebnej, takže vám přejeme krásné ráno.
1: Já jsem se zasmál rozhodně minimálně.
0: Rock Radio.
1: A teď už
2: jakože minimálně, jakože minimálně. Málo, jakože chceš do držky.

0: Rock Radio.
1: 6 hodin, 21 minut, System of a Down a Chop Sway. A přátelé, protože je úterek a je tak zase hezky po šestý, tak si budeme rozdávat další akuvrtačku, která má naprosto přiléhavé pojmenování Stanley.
2: Ano, partnerem jsou Stavmat stavebniny, dodavatelem výrobku Debex by Den Braven.
1: No a Debex by Den Braven je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a i krátký dodací termíny, takže to máte hned.
2: A Stavmat stavebniny patří mezi největší prodejce stavebních materiálu a střešních krytin v Čechách. Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
1: No a kromě jiného tam seženete právě i Stanleyho, tuhle tu šikovnou akučku, kterou my ale pro vás zase dneska máme úplně zadáčo.
2: Ano, pokud ji chcete, prosím vás, nepište pod příspěvek na sociálních sítích, napište nám do messengeru, proč bychom měli jí dát zrovna vám. Připište vaše telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
1: Držíme palce. A za chvíli další muzika, dáme si Vitacit a Noci jsou zlí.

0: Není kam jít a non-stopy jsou zavřený, zpívají Vita Citové, v noci jsou zlí. Pár vteřin po půl sedmí u nás na Rock Rádiu. Já mám pocit, že tady ten non-stop pod náma, tam v ulici, ten je furt otevřený. Co to tam je tady za rohem?
1: Nevím, já jsem v non-stopu byla naposled, tyjo, to byl rok... Hele, všiml jsi z toho, že je 6.30 a furt je venku tma. Mm-hmm. No to jen tak mezi námi. Ale každopádně to mi připomnělo...
0: Mezi námi dvěma, když si tady povídáme takhle
1: mezi
0: sami.
1: Mezi námi třemi. Jako jsem si vzpomněla, že v non-stopech jsem strávila hodně času na střední škole, místo školy.
0: Fakt?
1: Jsem chodila do non-stopu.
0: To si hodně teda jako nabrala vědomostí v té škole potom.
1: No, taky mě po půl roce vyhodili, to byla brašnářka v Pelhřimově. Bylo to velmi úspěšné studium.
0: Ježiš, ty bys mi mohla udělat tašku normálně na nákup, to vůbec
1: to já
0: nevím.
1: Umím, já ti spíchnu, dej mi kůži úseň. Já jsem studovala úseň, takže není problém.
0: Tak zatímco teda já tady daruju úseň Bin Laden, tak Zuzka si dá zprávy.
2: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z újezdu a Petřína poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání Valného shromáždění OSN, které se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Letošním tématem je obnovení důvěry, řízení transformace Organizace spojených národů, která plní své sliby ve prospěch všech. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové zahájí soutěž čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude převažovat oblačno, potom oblačno začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě ale zůstane většinou zataženo a lokálně se tam taky vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Brně se bouralo na trase Pohořelice Brno na silnici číslo 52 na 3. kilometru a na D1 se řeší 3 nehody ve směru na Prahu na 196. a 5. kilometru, na 20. a na 14. A pozor si dejte taky na D8 ve směru na Prahu, tam se bouralo na 45. kilometru.
2: Na Mytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Na Mytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Já pořád přemýšlím o té brašnářce. Umíš udělat klíčenku?
1: Ano, ale jenom ve tvaru ženské vagíny.
0: No to potřebuju. Já bych podaroval pár lidí, který sice neznám, ale na internetu si tykáme a jsou ke mně takový jako familiární.
1: Já jsem myslel, že se blíží tady firemní vánoční večírek, kdybychom tady pár lidem.
0: A to je druhá věc, ale o tom zase jindy.

0: Grémium.
1: 7:07 se pojďme podívat na dnešní úterní oslavence s datem 22. září. Svátek dneska slaví Darina, případně Garika, Moris a Moritz. Co je hezčí?
2: Moritz.
1: Moritz.
2: To je nějaký morče.
1: Tak dobře, pokud budeš mít morče...
2: Bude se jmenovat Moritz.
1: A nebo Darina. Pokud to bude
2: Darinku
1: holka.
2: Známe, Darinku máme tady u nás v baráku.
1: Fakt? No, Rolincovou?
2: Ne, Rolincovou.
1: Jinou?
2: Jinou.
1: A já o ní nevím.
2: Bývalá ředitelka firmy na zážitky.
1: Jo, tahle ta paní, no tak přejeme všechno nejlepší.
2: Darince přejeme, ano.
1: No a jinak, co se týče dalších oslavenců, dneska by narozeniny třeba oslavila britská spisovatelka Rosamunde Pilcher.
2: Miluju. Bez Rosamundy není láska prakticky.
1: No a radši půjdeme na muzikanty, než bychom se tady ještě dojmuli. 68 let slaví americká zpěvačka a kytaristka Joan Jett, spojená jednak s dívčí kapelou The Runaways a taky měla solovou dráhu, nebo má, s kapelou The Blackhearts. Na krásných 75 dneska slaví britský zpěvák a skladatel David Coverdale, jednak bývalý zpěvák Deep Purple a taky spoluzakladatel kapely Whitesnake.

0: No, to je všechno, posíláme gratulky.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Víš, já jsem si vždycky říkal, jak se cítí lidi, když jim vyhoří barák a přijdou o všechno. Furt líp než teď já. Ne, bylo to krásný, jsem dojmutý, jako vždycky srdce mi plesá. Ne, počkej, to je infarkt.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivash Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvláště.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Dropkick Murphy stočili kolečkem 10 minut před 7 a my teď budeme točit Zuzku na nějaký zprávy, kterou si pro nás připravila.
2: Aziat z Ameriky hodlá žalovat Lexus. Jejich auta, totiž jeho šikmé oči, zaznamenala jako zavřené a neustále mu hlásí: detekovány zavřené oči, dívejte se dopředu.
3: Ty kráso, no ty Lexusy jsou až moc inteligentní, každopádně.
2: Rasisti.
3: Moje máma má taky jako čínský auto, já nevím, odkud je Toyota.
1: Toyota je japonská,
2: to
1: ne?
2: Tak
3: japonská, no prostě jakoby...
2: Šikmý prostě.
3: Tak, šikmo, oké auto. A to zase, prosím vás, vám strhává volant, kdykoliv se přiblížíte ke středový čáře. Protože to vyhodnocuje, že jedeš
2: auta,
3: mimo pruh. No. Takže v případě, že bys třeba se chtěl vyhnout smrtelný havárii, tak ti to strhne přímo do toho, protože prostě je to rádo, by si myslí, že to je chytřejší než řidič. Což mě naprosto fascinuje. Ještě mi to připomnělo skvělou historku z Francie, kdy nám na německý dálnici začali, byli jsme čtyři v autě, já, máma a moje dvě neteře, a všem nám začalo najednou houkat výstražnej, ten ale nahlas, jak se mě to bylo.
1: Výstražnej co?
3: No z mobilu, a prej to byla zkouška sirén. Jo, to jsem neřekla.
1: Ne.
3: No, takže mobily nám začaly brutálně houkat nahlas prostě, a byla to údajně, tam potom jsme měli jako warning, jakože zkouška sirén v Německu, tyve, říkám, děláš si mě srandu.
1: Takže mobily mají nějaký sirény, který takhle ti řvou?
3: Ne, oni si ti můžou napíchnout přes nějaký maják do mobilu a tě začne houkat.
1: Super, to je hezký.
3: Já už se tady té doby opravdu bojím.
1: Takže ty se slekla, strhla si to samozřejmě
3: málem
1: do škarpy,
3: no,
1: ale
3: jsem daleko.
1: Auto ti narovnalo zpátky.
3: Právě, bylo
1: no
3: to přesně
1: výborně.
3: Takhle, díky bože za to šikmoký auto, který mě strhlo zpátky ze silnice.
1: Já si myslím, že to je naprosto v pořádku, prostě řidiči by měli být vzhůru, a když prostě máš v oči, jaký máš, no tak si nech operovat, to je dneska jednoduchý, víčka si uděláš, je to hotový. Ne?
2: Musíš se přizpůsobit dnešní době.
1: Ano.
0: Rock Radio.
1: Jdeme dál. Wicked Game, Him, to ještě stihneme do sedmí.

0: Čas je naprosto neúprostný, za minutu bude 7 hodin ráno, i u nás Starok Rádio, doufujeme, že i všude jinde. Mike Rutherford a jeho solová kapela The Mechanics Over My Shoulder dohrává chvíli před 7.
1: Za mým ramenem stojíš vždy ty.
0: Jo? Co tam dělám?
1: Ale čumíš blbě.
0: To jsem asi já, to je pravda. Za chvíli zprávy, počasí, doprava a pak budem blbě čumět dál.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme krátce po sedmé, jdeme na zprávy. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek Poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a podporuje humanitární a zdravotnické projekty. Od dnešních 7:30 ráno si lidé můžou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na 3 kusy na osobu. Členské země Evropské unie v pondělí večer formálně nestvrdili dřív avizovanou dohodu velvyslanců na prodloužení protiruských sankcí. Velvyslanci se kvůli prodloužení sankcí, jejich platnost má skončit právě dnes, znovu sejdou ráno. Hokejisté Liberce zabojí v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převažovat oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě ale zůstane většinou zataženo a taky tam lokálně zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Bouralo se na silnici číslo 52 v Brně, na trase od Pohořelic na 3. kilometru se srazila dodávka s osobákem a na D1 pozor na 2 nehody ve směru na Prahu, bouralo se na 197. a na 14. kilometru.
2: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať dneska čumíte stejně blbě jako my, vám přeje Honza,
5: Anabel
0: a Zuzka.
4: 7:04 je úterý 22. září, přátelé, a my za hodinu a půl budeme rozdávat další akuvrtačku Stanley od Stavmat Stavebnin.
5: Přesně tak, kdo si chce provrtat prst, nech si napíše na náš Messenger, Facebook, Instagram, připíše telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
4: A prosím vás, nepište svoje telefonní čísla pod příspěvek na Facebooku ani na Instagramu, pište to do těch vzkazníků. Já vím, že pro některý lidi ten rozdíl je jako nepochopitelný, ale když budete to číslo psát veřejně, tak vám pak prostě bude volat někdo jiný a nebudeme to my.
5: No, budou to nějaký podvodníci, který vám vyholej účet.
4: Přesně tak, a kromě toho vám teda ještě dají vrtačku. Jedem dál, Kabát, Starý bar.
1: Rock Radio.
4: Tak si budeme povídat dál.
5: A co se děje jako?
4: To jenom točí se kolečko u programu a se to nechce vysílat, takže mi děkujem. Tak můžeme třeba ty kabáty zaspívat.
5: Já zrovna tuhle neznám.
4: No to je takové
5: znám,
4: to...
5: A když se u nás chlapi poperou, tak vezme vidle, anebo sekeru.
4: No to je pokračování toho Starého baru, nejdřív jako a pak se teprve poperou, jak se tam nalejou. Hele, už to bude hrát.
6: Já

0: Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích, ptáka nehoní. To tam vždycky se zpívalo v té české verzi.
1: A hezká česká verze, Neď? Takhle ji neznám, takhle instrumentálně jsem to dlouho neslyšela.
0: No, já tě pak zaspívám do uška ještě.
1: Tak jo.
0: Whitesnake, Soldier of Fortune, předělávka Purple v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu jako oslavný song britského zpěváka Davida Coverdalea, který Whitesnake založil, který dneska slaví 75 let.
1: No to je krásné životní jubileum.
0: Jubileum.
1: Jubileum.
0: No a tím my jsme to mohli ukončit.
1: Tak já myslím, že to stačilo, ne? Každopádně, pokud to nevíte, tak původně začínal u Deep Purple.
0: Ano.
1: Kde vlastně nastoupil v roce 73, bylo mi, bylo, ne mě, ale jemu bylo

0: 20 let. Pak samozřejmě založil Whitesnake, kde je jediným stálým členem nebo nejdéle trvajícím členem.
1: Tomu se říká majitel kapely, že všechny vyhodíš a otočíš to. Když ti moc peněz, vemeš levnější.
0: Já mám tady takovou perličku k jejich slavnému hitu Here I Go Again, kde v původní verzi z roku 82 se zpívalo Like a Hobo a v následné hitové verzi z roku 87 se to slovo změnilo, aby nedocházelo k nechtěnému přeslechu textu, to znamená Like a Homo.
1: A víš, co je houbou?
0: To je houbová omáčka?
1: No, taky.
0: To je bezďák, ne?
1: Ano, je to bezdomovec. No. Čili ty houby tam jsou, ale jiný.
0: Taký plísně mezi prsty u nohou.
1: Jakože přesně roste ti hříbek z boty třeba. Mm. Jo, ale homou, tak to je jasný, to všichni víme.
0: Ano.
1: Jako home office.
0: No jistě.
1: Takže prostě on nechtěl, aby se myslel, že pracuje
0: jako
1: doma.
0: Homo. Tak.
1: Tak Davidovi přejeme všechno nejlepší k jeho 75. Posíláme mu samozřejmě...
0: K jeho lubijeu.
1: Posíláme mu dort, chlebíčky, kytku a všechno, co si přeje. A taky song od Billyho Idla, Rebel Yell na Rock Radio.

0: Europe na Rock Rádiu s novinkou The Cult of Ignorance, což je single z jejich 12. alba Come This Madness, jako pojď k tomuhle šílenství, který ale ještě nevyšlo, vychází tenhle ten pátek, takže jste slyšeli vlastně něco, co to ještě vlastně nikde není, no vlastně už je to jedno. Každopádně, jestli už to něco je trošku díl, ne pár dnů, ale 18 let, tak je to Rock Rádio, který letos slaví opět narozeniny.
1: Ano, a vy můžete být u toho s námi, přátelé. Pokud chcete samozřejmě, tak se přijďte s námi poveselit 7.11. do haly Datar do Zlína. Aktuálně prodáváme lístky za nejlevnější peníze, pak už budeme jenom zdražovat, takže doporučujeme, pokud se chystáte, kupte si lístky hned.
0: Krásných 790 korun, to je chleba, rohlík a pomazánkový máslo dneska, možná ještě flaška rumu. V říjnu budeme zdražovat o kilo a v listopadu o další kilo, takže pokud nás chcete vidět, tak rozhodně neváhejte a lupeny si na webu rockoviradio.cz kupte teď.
1: Ano, budou tam samozřejmě slušní hostesky, tým Rock Rádia, budeme tam křtít kalendáře a čekají vás vystoupení 3 známých hvězdných kapel z rockové scény.
0: Určitě je na co se těšit.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A za chviličku se vrátíme s další muzikou, dáme si dogu a moji oblíbenou Jsem trochu divnej.
2: Nové video.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Tramdrada, Doga, jsem trochu divnej. Máme 2 minuty po 7:30, takže nejvyšší čas podívat se, co je novýho ve zprávách. Zuzko.
1: Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Vetřínská lanovka se dnes po přibližně 2leté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z újezdu a Petřína, poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání Valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Letošním tématem je obnovení důvěry, řízení transformace Organizace spojených národů, která plní své sliby ve prospěch všech. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové zahájí soutěž čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převažovat oblačno, ale oblačno začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně tam zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: D7 u Slaného uzavřela nehoda náklaďáku. Nehoda se stala na 19. kilometru u obce Netovice. Doprava je vedena po objízdné trase a podle aktuálních informací je uzavírka naplánovaná až do 10:30. Na D5 se bouralo u Chrášťan ve směru na Prahu na 1,5 kilometru a na D1 se stále řeší 2 nehody také ve směru na Prahu, a to na 14. a 197. kilometru.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
1: Rock Radio.
0: Tak to byly rychlé zprávy. Teď trošku zpomalíme, dáme si ploužáček od Evanescence 2003 Rock Bring Me to Life.

0: To je panečku dlouhej dech, to je dlouhej tón, ta má plíce teda, nebo něco.
1: Něco.
0: Veď, Emily, to je šikovná holka. Evanescence, Bring Me to Life na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut k tomu. Je úterý 22. jsou tam dvě dvojky, 22. září a dneska se slaví speciální den, který je takovej trošku kontraproduktivní pro všechny rockery, protože rockeři mají rádi jasně chlast, drogy, holky, hezký holky a rychlý auta nebo rychlý motorky.
1: A dneska je den pomalejch aut?
0: Ne, dneska, no, vlastně dneska je den tak pomalejch aut, že je světový den bez aut.
1: Aha, tak to já taky nemám ráda a slavit to nebudu. Já mám půjčený od tebe autíčko, jinak bych slavila Mezinárodní den bez auta, takže
0: no tak ty ho vlastně slavíš, protože svoje auto nemáš, že jo?
1: Ale pořád mám tvoje autíčko, tvojí krásnou dáči, kterou ráno parkuješ čtvrt hodiny místo 5 minut, protože se tam nemůžu trefit.
0: Já čekám, až mi vrátíš, abych ji mohl prodat konečně. Jako, teď jsme byli v sobotu s kapelou hrát a museli jsme natankovat dodávku a přemýšleli jsme, jestli nevyoperujeme vedle jako z toho dítěte tam nějakou ledvinu a nedáme za tu nádrž tu ledvinu
1: jako,
0: na té pokladně.
1: Jakože ty ceny toho benzínu?
0: 52,90.
1: Ano, já jsem právě chtěla říct, že v tomhle tom velmi oceňuju tvoji levnou dáči, protože ten plyn, který jsem tam natankovala plnou, je pořád plný a to už s tím jezdím týden a ten benzín taky neubejvá. Říkám, jak je to možný prostě.
0: To na vzduch asi evidentně.
1: To je skvělý, to jako tohle mě baví, jo. Tohle
0: takže myslím si, že možná tenhle ten den bez aut bude zavedený častějíc, protože jestli ty ceny půjdou ještě víc nahoru, tak už se nedoplatí. Ani i když teda vláda slíbila, že to zase trošku zastropujou, tak nám nějakou tu kačku ušetřejí, teda oni, i když budeme my to zaplatíme na daních, ale no, hele, to je dobrý nápad.
1: Jako za mladých let.
0: Viď?
1: Já jsem projezdila stopem celou republiku, nechápu, že mě nikdo nezabil.
0: No to se taky divím. Ty jsi zabila ty řidiče vždycky, víte?
1: Ne, žijou. Ale jednou si myslím, že jsem jela s někým, kdo zrovna někoho zabil, ale to je na delší vyprávění. To ti řeknu, pak to je hustá historka.
0: Tak přátelé, sválně nám klidně napište, kdo dneska necháte auto doma, což asi nenecháte, protože rockeři ty auta mají prostě rádi. Jedem dál, za chvíli si dáme tři ségry a sovy v mazutu.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Přesně takhle se jmenuje song, který nám dohráli Kissin' Dynamite 9 minut před 8 hodinou raní. Kissin' Dynamite, to je docela dobrý název kapely, stejně věď, jako líbací dynamit. A víš o tom, že prej starší muži se zkušenostmi lépe líbají?
1: Fakt?
0: Nevím, Marcel to říkal. Vážně,
1: tak s Marcelem jsem se nelíbala, to nevím. Ale zkušenost se staršími muži mám a líbají hezky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Pedro Acosta byl při svém nástupu do kolotoče velkých cen pasován na zázračné dítě jedné stopy a dlužno podotknout, že těm, kteří to o něm říkali, dával zapravdu hned v debutovém roce, vyhrál Moto Trojky a po dvou sezónách i Moto Dvojky a přitom někdy dokázal věci neskutečné, jako třeba vyhrát z posledního místa na startu nebo zvítězit poté, co startoval z boxové uličky. Takže se po jeho přechodu do MotoGP čekalo, jestli se stane tím, kdo Marku Markéžovi sebere korunu nejmladšího vítěze královské třídy. Jenže v GPčkách jako by se to všechno nějak zaseklo. Jako medaile sbíral Pedro jak na běžícím pásu, ale ta výhra ne a ne přijít až o uplynulém víkendu v Rakousku. Ten pro něj přitom začal doslova hororově při sobotním sprintu vedl, jenže na chvíli ztratil

od rána do večera. DABu i FM nebo na radia.cz.

0: otevře zubařskou praxi.
1: Tak by na tom mohl dost zbohatnout a no. následně sedět třeba 20 let ve vězení.
0: Tak přátelé, slyšeli jste, to je podnikatelský plán pro vás, pokud si chcete napsat, napište. A teď už Alice Cooper, Hey Stupid. Rock Radio.

0: Pink Floyd na Rock Rádiu, Learning to Fly, pecka z roku 1987 z desky The Momentary Lapse of Reason. 14 minut po 8, když už jsme v té historii, tak do ní pojďme ještě chvíli zabřednout. Děda zase bude vyprávět a babička bude poslouchat. Co ty na to?
1: Já si tě vyslechnu, chlapče.
0: Děkuju. 22. září roku 1994 měl na americké stanici NBC premiéru jeden z nejúspěšnějších seriálů historie. Žena za pultem, to není. Je to seriál Přátelé. A kromě jiného, že teda tenhle ten seriál naprosto zboural veškerý žebříčky sledovanosti a zasáhl naprosto nečekaně světovou popkulturu, tak taky pomohl jednomu hudebnímu autorskému duu, který se pojmenovalo The Rembrandts. V té době existovalo teprve 6 let údajně a tohleto duo pro ten seriál napsalo následující znělku. Říká ti to něco? Ten song se jmenuje I'll Be There For You, byl to obrovský hit.
2: Mimochodem jsem nám ho dala do našeho posledního reelska.
0: Jo, to je pravda, ano, miluji tě.
1: Já tebe taky.
0: Zajímavý je, že dostala ta kapela, nebo tyhle ty dva týpci, nebo pánové, dostali jediný zadání, že tam musí být věta I'll be there for you, jinak ať si s tím dělají, co chtějí. Ať to je něco na způsob R.E.M. songu It's the end of the world as we know it. Původně to fakt vzniklo jako znělka, bylo to kraťoučký, je to jenom skvělý. Do toho seriálu. Akorát to hrálo jedno rádio nějaký a pak další a další a nasmyčkovali to, ujeli z toho smyčku, aby to bylo delší, že potom kapela to zpětně dopsala jako celý song a pak tomu teprve natočili klip s hercema. A taky je zajímavý, že v době, kdy ta znělka vznikala, tak už, nebo teda ten song, tak už byla natočená původní znělka k seriálu, kde oni tam šaškují v té kašně. Mm-hmm. Ty herci tam tancovali v té kašně na ticho, neměli žádnou písničku, nevěděli, co to za song bude, protože ten song v té době ještě neexistoval.
2: To je hustý. A vidíš,
0: dneska má to miliony, miliony, miliony přehrání a my co? My ten song nehrajeme, protože od Rembrandts máme Just the way it is, baby.
2: Škoda.
0: Tak. Tak to bylo něco, co si dneska děda trošku zavzpomínal. Tak si dáme Eagle Eye Cherry, rok 98 a Save Tonight na Rock Rádiu.

0: Komunál a loňská pecka pro tebe na Rock Rádiu právě teď pro vás všechny. Song, který se nám hodí, protože Komunál je rocková kapela a zítra to bude jiná rocková kapela.
1: Ano, zítra na rozhovor v 9, jsem chtěla říct, půl devátý.
0: Půl devátý přijdou kucí, ale
1: oni rozhovor začne půl, ale rozhovor začne v 9. Se můžete těšit na Dimitry, který, pokud si vzpomínám, tak kluci říkali něco o nějaký nový pecce. Jo, takže sama jsem zvědavá. Oni si myslím, že u toho určitě víc jako prozraději bude nějaký videoklip a myslím si, že se dozvíte i spoustu dalších novinek a zajímavostí, takže pokuď milujete Dimitry, stejně jako my, tak si nalaďte v 9 hodin rozhovor v rokovém dopoledni. No a kdybyste to náhodou nestíhali, tak si to můžete pustit zpětně na našich webových stránkách, například www.rokovýradio.cz,
0: případně,
1: nebo na Spotify,
0: nebo na nějakým jiném rádiu, klidně,
1: na Spotify a dalších streamovacích platformách.
0: Hele, a nevíš, jestli zítra přijde Noid?
1: Já doufám, že jo.
0: Já bych se na něj chtěl šáhnout.
1: Já si na něj šám pravidelně na rokinech, ale už je to 14 dní, co jsme na sebe nesahali, takže se taky těším na Vencu, na našeho slepičáře.
0: Na vaší kaviť, tak doufám, že to zítra s Kamilem proberou, ty jeho pěstitelský úspěchy a rajčata a slepice a
1: určitě,
0: jeho kurník.
1: A lamy.
0: A tak, má i lamy, jo.
1: Má alpaky, no.
0: Ten je hustý. Já bych normálně se tam někdy chtěl podívat na ten jeho
1: statek.
0: Tak
1: se s ním zítra domluvíme.
0: Že bychom se domluvili a vnutili bychom se mu domů do baráku.
1: Prej, hele, můžeme přijít tady s Honzíkem. Bude nadšenej.
0: No tak se těšte, zítra bude Noid po 9. dost rozhozený, protože mu zhruba 10 minut předtím budeme dávat nějaký nevhodný návrhy, ale pak se určitě srovnají, tak se těšíme. Za chvíli Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.

0: Ladíte do rádio a bulvár zlomených snů s kapelou Green Day. My se teďka pojďme zlomit se Zuzkou ve sportu.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Sport.
2: Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové zahájí soutěž čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin. A hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dopravu na D7 u Slaného stále komplikuje nehoda na Klaďáku. K havárii došlo na 19. kilometru u obce Netovice. Silnice je kvůli nehodě zcela uzavřená a podle aktuálních informací je uzavírka naplánovaná minimálně do 10:30. Na D6 se bouralo taky ve směru na Cheb. I tam je dálnice uzavřená na 131. kilometru. Odklon dopravy probíhá na exitu číslo 126 Nové Sedlo. A na D56 se pozor, tam se bouralo ve směru na Frýdek Místek na 40. kilometru.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Zuzko, díky za odměnu. Teďka Freddie Mercury, Queenie, Hammer to Fall.

0: Hammer to Fall, kladivo, který spadlo od kapely Queen 40 minut po 8, neboli za 5 3/4 na Rock Rádiu. Kladivo je nářadí.
1: Na čarodejnice.
0: No, ano, čili nic pro vás dvě, tady mé křehké květinky, ale my rozdáváme teďka podobný nářadí, kterým se teda zatloukat úplně nedá. Je to akuvrtačka.
1: Ale můžete si tím přivrtat varlata k prknu, když budete nešikovný, takže pokud někdo takový je a napsal si o vrtačku právě teď, mobily do ručky.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: 8:45 je na spadnutí a my rozdáváme další vrtačku, akuvrtačku Stanley od firmy Stavmat Stavebniny a dneska ji darujeme Adamovi do Žižkova pole. Adame, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
1: Čau, my tě zdravíme, prosím tě.
2: Můžeš. Adam má úplně skvělý příjmení, já jsem rozuměla Poštěvák, ne? Já tady sedím a říkám, že se to ten pán jmenuje. Ahoj, Adame.
3: Čau.
1: Hele, neplánuješ náhodou jet na naše narozeniny, že bys tam Anabel plácnul osobně?
3: Úplně ne, ono je to celkem daleko.
1: No, kde je Žižko, že je Žižkovo pole, prosím tě?
3: Na Vysočině.
1: Na Vysočině.
3: Mezi Havíčkovým Brodem.
1: Tak to není ještě... To není
2: já si uděláš výletek, to je v pohodě, dáš si hotel tam pěkně.
3: Jo. Jestli poslouchá přítelkyně, tak to by byla ráda. Ježiši. Ona má ráda Zlínskou zoo.
1: Jo, ta by byla
2: nejradši. Tak si to můžete udělat jako rodinný výlet. Každopádně,
3: jo.
2: Ty jsi nám prozradil, že jsi učitel, takže budeš přivrtávat děcka k lavici, když budou zlobit, nebo jak to máš vymyšlený?
3: No, uvidíme, spíš ne.
2: Ne, nebudeš jim vrtat nožičky ani ručičky.
3: Ne, nechám si to doma.
2: Na přítelkyně.
1: Tak doufám, že k té vrtačce nepřiděláš něco, co bys pak mohl používat na nic. Prosím tě, co učíš? Učíš dílny třeba aspoň, když teda jsi napsal vrtačku?
3: Já to mám tak jako složitější a učím vlastně ve svářecí škole.
1: Ve svářecí škole?
3: Učím vlastně dospělý chlapy.
1: Aha. Hustý, který jsou starší než ty?
3: Jo.
2: Ty zníš tak mladě, kolik
3: většinou je? Většinou to tak je. 27.
2: No jsem to říkala, mladej že to je mladý kluk.
1: Mladej kluk. No, tak,
2: hele, to ti závidíme v oba s Honzou, my jsme starý lidé.
3: To asi není co.
1: Já samozřejmě věřím, že i když jsi takhle mladý, tak je ta akuvrtačka přežije, ale uvidíme, každopádně my gratulujeme. Tak jsem zvědavý, co teda všechno přivrtáš, ty svářečky, nevím, jestli se dají někam, jako, že bys to využil v práci.
3: No, určitě jo, spíš na broušení nebo na nějaký leštění nebo něco takového. Určitě to by šlo.
2: On zase hned pod leštěním představil spousta zajímavých věcí, no, tak to dobře.
3: Je mi to jasný.
1: Já si omlouvám, no, je úterý,
2: no. Takový pubertální, když je mu 50, ve v pohodě to časem přejde.
1: No, já jsem se chtěl zeptat ještě na tvou profilovku, protože jsi tam vyfocený s mikrofonem a máš tam někde nějakou fotku kytary, ale nevím, jestli ještě čas a chuť.
3: Jo, mám. Máme kapelu zábavovou, takže
1: zábavovou
3: občas
1: kapelu.
3: Si chodíme zahrát.
1: Občas si chodíte zahrát a budete mít někde nějaký hraní, kam bys mohl třeba posluchače pozvat?
3: No, teďka něco se nám rýsuje v listopadu a v prosinci, ale zatím je to ve fázi jako příprav a domluv a tak dále.
1: Jasně.
3: Zatím to nemáme ještě úplně daný.
1: No a hrajete Michala Davida?
3: Michala Davida nehrajem.
1: Super. V tom případě...
3: To jenom, když jsme doma a zastáváme u ohně, tak občas něco zahrajem.
1: Tak pijete kulu. Je mi to jasný?
3: Jo, přesně tak.
1: V tom případě tě, Adame, chválíme, ještě jednou gratulujem. Vrtačka dorazí, moc pozdravuj přítelkyni Jenicí, prosím tě, neproveď, nebo když tak jenom něco příjemného. Držíme ti palce a hodně úspěchů, samozřejmě v učení, ať tě mají chlapi rádi. Myslím to jako čistě obrazně.
3: Je mi to jasný.
1: A jinak se mi hezky.
2: Hezky si to naleštěte, kucí, hezký den, papa.
1: Hezky, ráno.
3: Taky, čau.
0: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat Stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: No a Adam zněl hodně mladě, tak nevím, jestli se teď hodí píseň od Trautumberků, Potužník senior.
2: Hodí, proč ne? Za pár let z něj bude Potužník senior.
1: Tak Adame, zdravíme ještě jednou a tohle je pro tebe.

0: Bruce Dickinson 168, Bonovox 168, všichni jsou menší než my.
1: Taký malička tý rostomilý. Já bych vedle nich vypadala jako obrině Stáňa.
0: Ale pro Zuzku pořád jako frajeři dobrý.
1: Já jsem chtěla říct pro Zuzku dvoumetrový obře, pro mě trpajzlíci, no, tak není trpajzlík jako trpajzlík, víš jak to
0: je. Je důležitý říct jenom jednu věc, to, že je chlap malej, ještě neznamená, že bude mít i malýho klobásníka.
1: Je to většinou naopak, protože Bůh je spravedlivý, takže když vám ubere centimetry na výšce, přidávám je dole.
0: Přesně, třeba na slepým střevu.
1: Například.
0: Takže přátelé, hezký den si užijte, hobity, všechno a zase zítra nazdár.
1: Mějte se krásně, páčik, slimáčik.

0: Je, schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrál hnutí ANO se 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%. Těsně třetí ODS má podporu 11% voličů. Z aktuálního volebního modelu agentury Median vyplývá, že do sněmovny by se dostali ještě zástupci SPD se ziskem 9% a Piráti. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek Poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a podporuje humanitární a zdravotnické projekty. Členské země Evropské unie v pondělí večer formálně nestvrdili dřív avizovanou dohodu velvyslanců na prodloužení protiruských sankcí, ze kterých mají být vyškrtnuti ruští miliardáři. Velvyslanci se kvůli prodloužení sankcí, jejich platnost má skončit dnes, znovu sejdou. Hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převažovat oblačno, ale začne se oblačnost postupně protrhávat odpoledne a někde až večer. Na severovýchodě a východě ale zůstane většinou zataženo a tam se i vyskytne lokálně déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia.
1: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, doprava.
0: Dálnice D7 je už od noci uzavřená, stala se tam nehoda kousek od Slaného na 19. kilometru u obce Netovice. Doprava je odkloněná po objízdné trase. Bouralo se taky v Otrokovicích na náměstí 3. května. Větší nehoda se řeší v Brně na Vídeňské. A taky na D6 se bouralo ve směru na Cheb na 131. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
3: Tak jsem tady. Jsem si odpočinul, čověče, přes ten víkend. Jo. Jako krásný.
0: Prodloužený víkend.
3: Prodloužený víkend byl. No a teď bude zase.
0: No teď bude zase. No ten si užiju i já konečně.
3: A ten příští bude zase.
0: No, jo, pro mě. Jo, no. Pro tebe. Aha, už jsem se chtěla radovat.
3: Půjdu si pro zoubek, tak zase. To víš, hele, viď, člověče, jednou kousneš a taková procedura s tím,
0: to
3: viď?
0: Jo, no, na několik dní. A hlavně ty peníze, viď, co to stojí.
3: Tak to ještě nevíme, ale...
0: No, to se připrav.
3: To ještě asi jako zadarmo to nebude úplně, no.
0: Vlastně by sis měl nadělat tady trošičku.
3: Já teď budu makat jako čert,
0: no,
3: tady.
0: Porucham.
3: Já pojedu nadstandardně, abych si vydělal víc peněz, takže přátelé, budu víc mluvit.
0: A kdyby jsi chtěl, tak já ti můžu přenechat i nějaký zprávy, jako...
3: Ty, a za kolik to je?
0: No, nic moc. Ale jsme tady upřímný.
3: Ne, potřebujeme, víš, jak se to dělá. Potřebuješ málo práce za hodně peněz.
0: Jo, no tak víš? To ti přeju hodně štěstí.
3: Já to radši odkecám tady pořádně. Vydělám si nějakou kačku navíc. Takže budeme hodně mluvit. Ne, si dělám srandu. Nebojte se, nebojte se, přátelé. 5 minut po 9. hodině. Zuzko, děkujeme za zprávy. Pojďme na rokový dopoledne. S vámi je Kamil a dáme si Darkness.

0: Tak tohle byl Brian Adams, no tak to jsem vám ani snad říkat nemusel, to jsme poznali, 9 hodin a 21 minut. Dneska máme úterý 22. září, přátelé, dneska, nebo v tento den před 28 lety vyšlo album Psycho Circus od kapely Kiss. Tak, a teď fanoušci jsou rozdělený na dvě části, jedni tohle album milují a druhý ho odsoudili. Ale těch je si myslím míň, protože obecně ta deska byla velice úspěšná. Je to jakože comebacková deska, říkám jakože, protože Peter Criss i Ace Frehley si tam zahráli jenom na dvou písních. Dokonce jenom pouze jedna jediná, Into the Void, je, kde hrajou vlastně všichni čtyři. Jinak jsou tam různí studioví hosté, muzikanti z předešlých spoluprácí, dokonce i Tommy Tyer už si tam zahrál, tedy budoucí kytarista kapely Kiss. Zahrál si tam i Bruce Kulick, zase ten bývalý kytarista, a spousta dalších. Kevin Valentine nahrál celý bicí, kromě teda čtyřky, jak jsem říkal, tam hraje Peter Criss. No ale jinak ta deska je jako za mě výborná a ten comeback se opravdu povedl, protože úvodní píseň Psycho Circus, tak to je něco neskutečného, protože to je otvírák jako bake. A hlavně ten klip k tomu, jestli jste ho viděli, tenkrát, dneska už je to samozřejmě, člověk už na to kouká trošku s nadhledem, ale když si vezmete, že tenkrát to v podstatě bylo jako hodně revoluční, tak to je neuvěřitelný. A pak když jsme jeli na ten koncert a byly tam ty 3D obrázky, které až tak úplně se nepovedly, ale ta myšlenka byla dobrá, tak to bylo taky prostě velký. Všechno, co se kolem kapely Kiss dělo na konci těch 90. let, tak bylo obrovský a mělo to velký úspěch. Jsou tam skvělý skladby, Vincent, ještě píseň, která vzešla ze Session Carnival of Souls, takže tam je ještě ukázka toho, jak temně zněli v 90. letech Kisáci. No ale pak je tam třeba You Are The Best, kde si zaspívali všichni čtyři poprvé, tak to je skvělý, to je skvělá píseň. Je tam i píseň Dreamin', která byla taky předmětem soudního jednání mezi Alicem Cooperem a kapelou Kiss, nebo respektive jejich managementem, protože oni se znají a jsou dobří kamarádi. Tam se řešilo, že ta píseň je hodně podobná I Am 18 od Alice Coopera, nebo respektive ten začátek, takže tam se řešily i soudní tahanice. No bylo kolem toho hodně, ale důležitý je, že to album prostě funguje a myslím si, že je prostě povedený. Takže na dnešek máte tip, pokud jste dlouho neslyšeli album Psycho Circus od Kisáků, tak dneska máte příležitost si ho připomenout při jeho výročí a poslechnout. No a my jdeme na další muziku. Dáme si Aerosmith, dáme si taky Škvor na hraně, tedy jejich novinku, a budou i Within Temptation na Rock Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Vítejte Temptation na Rock Rádiu, 9 hodin a 41 minut. Pozvánka na naše narozeniny 18., který proběhnou ve Zlíně, ale datárt v sobotu 7. listopadu je tady právě teď. Vy už jste to slyšeli několikrát, takže já to nebudu zbytečně nějak rozpitvávat. Důležitý je, že to proběhne standardně tak jako v Plzni, akorát, že tentokrát na Moravě, to znamená, že nám přijdou popřát 3 utajené kapely plus jeden bonus, který pro vás máme připravený, co se týká live prezentace. Ale ty 3 kapely vám neprozradíme, i když vy je můžete najít už teď podle indicí na našem Facebooku, Instagramu nebo třeba i na našem webu rokovýradio.cz, kde najdete pozvánku a z těch indicí se dá poznat, který 3 kapely nám přijdou popřát. A musím říct, že v těch komentářích už se spousta z vás trefila. Nicméně, lístky aktuálně pořídíte za 790 korun, ale s každým měsícem budou dražší. To znamená za říjen 890 a za listopad 990.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Tak toliko k narozeninám a teď k další muzice. Valda Gang, All That Remains nebo The Who a taky kulturní tipy. I když je úterý, tak se určitě rádi dozvíte, co na vás čeká o víkendu.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: dopoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i o zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a o zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Stovky lidí dneska ráno čekalo před pobočkami České národní banky na speciální 5 000 korunu. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze se fronta natáhla až na 700 metrů a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak, zkoukneme ještě počasí. Dneska bude převážně polojasno až oblačno, ve východní polovině republiky možnost dešťových přehánek a teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
3: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio, doprava.
2: Jdeme ještě na cesty, podíváme se do Litvínova, konkrétně v ulici Pod Krušnohorská. Tam je docela silný provoz a řeší se tam nehoda osobního auta a chodce. Na místě je samozřejmě záchranka, policie i hasiči. Tak tam počítejte se zdržením a s omezením. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
1: Dopoledne.
2: Tak pokračujeme v rokovým dopoledni, 9:50 s vámi Kamil Dráb, já vám přeju hezký úterý 22. září a i při tomhle dni máme oslavence a dneska je to moje srdcovka, hlas, který patří ke kapele, kterou bezmezně miluju a vždycky říkám, že miluju Deep Purple a všechno, co kdy s ní mělo společného a to je právě i dnešní oslavenec. Neřeknu vám jeho jméno, vy si to samozřejmě můžete googlit a vy trpělivější klidně počkejte a můžete si třeba i tipovat, kdože by to mohl být a kdo dneska slaví narozeniny a já vám to za chvíli řeknu a samozřejmě si taky od něj něco zahrajem. Teď si pojďme dát Dimitri, Parkway Drive a na začátek R.E.M.

0: Tak už jste poznali, kdo dneska slaví narozeniny. Já myslím, že jo, že tenhle hlas je tak rozpoznatelný, že se nedá prostě neurčit. David Coverdale, samozřejmě v rámci kapely Whitesnake, Too Many Tears, rok 1997, o dva roky později ještě v obměněné verzi nahrál na svoje solový album, třetí solový album, který natočil, a tahle verze se mi teda líbí víc, sedí víc do té druhé poloviny 90. let, ale ta druhá na tého solovce má taky svůj punc. Každopádně David Coverdale je samozřejmě hlasově vybaven tak, že je naprosto rozpoznatelný a těch hlasů není moc, co se týká rockové historie, protože hlavně při dnešku jsou si všichni zpěváci podobní jak vejce vejci a nevíte, kdo co zpívá, kdo co hraje kolikrát, taky tomu napomáhá umělá inteligence, která taky generuje jednu píseň stejnou jako druhou. Každopádně tohle to jsou ještě starý poctivý časy a co se týká Davida Coverdalea, který dneska slaví 75. narozeniny, tak ho známe hlavně z kapely Deep Purple, kde natočil skvělý tři alba a později se vydal na svoji solovou dráhu. Ty dvě první solové desky jsou takový zapomenutý, pak samozřejmě přišli Whitesnake, obrovská expanze do Ameriky a amerického životního stylu v polovině 80. let, potom vyklidnění a samozřejmě návrat z Whitesnake, který byl prostě skvělej, a i ty desky comebackový jsou naprosto parádní. Všechno se povedlo tak, jak mělo. Prostě David patří mezi moje velký oblíbence, jak hudební, tak hlasový. Takže jsem rád, že se mám ho mohl pustit a popřát mu takhle přes éter všechno nejlepší. Je škoda, že poslední dobou už mu to hlasově nesedělo, ale co chceme. Prostě ty hlasy stárnou, někteří to uznají a vzdají, jako je to třeba případ Davida Coverdalea. Některý se trápí na pódiích, nebudu jmenovat, až do úplného skonání. Každopádně David to zabalil, ale máme bohatý archiv a máme spoustu muziky i koncertů, který je zaznamenal z Whitesnake, Deep Purple, takže je co poslouchat. A zrovna o víkendu jsem si ho dával, protože jsme s Vencou Votrubou dělali další díl Vencový zašivárny a právě ten bude věnovaný kapele Deep Purple. Takže jsme rozebírali tu první éru i s Davidem Coverdalem a Glennem Hughesem a taky s Tommy Bolinem, který zasáhli do té, řekněme, první části historie Deep Purple. Takže jsem na to dostal obrovskou chuť, tak jsem si hned pouštěl samozřejmě všechny ty desky a taky živáky Made in Europe a další a další. Takže Davidovi všechno nejlepší a pojďme dál. Nightwish, Linkin Park a dáme si taky Mirage Maidu.
1: Vítejte v Kep.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dabu.
1: Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rock Radia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě.

0: Miroš Majda a Lavina na Rock Rádiu, 10 hodin a 38 minut. Je to nová píseň z jara, která by se měla objevit na připravovaném albu soulovým Mira Šmajdy, který bylo plánovaný na podzim, ale asi to vypadá, že vyjde až po novém roce. Intenzivně se na ně maká a ani nevím, jestli tahle ta píseň na tom albu nakonec bude, protože Miro ještě o tom pořád přemýšlí, spekuluje a dává dohromady kompletní album, takže ještě s tím má hodně práce, takže ten termín se pravděpodobně posune právě až na začátek roku. Každopádně, co jsem slyšel úryvky skladeb, tak si myslím, že ta deska bude hodně fajnová, protože Miro umí napsat chytlavý a parádní písně. Tak se nechme překvapit. Každopádně pojďme se věnovat zítřku, a to zítřejší hvězdní hodině, protože mezi 9. a 10. hodinou budeme mít opět hosta a zítra dorazí kapela Dimitri. Nevím, co se u nich děje, jestli připravují něco novýho, třeba jako Miro Šmajda, anebo jestli si budeme povídat jenom o tom, co bylo a co nás čeká, protože Dimitri mají před sebou ještě závěrečnou část turné s Arakainem, Nestrácíme náboj. Tak si popovídáme možná o tom, nevím. Každopádně zítra mezi 9. a 10. hodinou poslouchejte, Dimitri dorazí sem k nám na Rock Radio. Dáme si Manowar za chvíli, Pain, taky Gabču Gunčíkovou a v 11 hodin elektrický oběd.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné úterní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky bez žádosti. První změny by měly začít platit od roku 2028. Američanka skončila kvůli umělé inteligenci na několik měsíců ve vězení. Systém na rozpoznávání obličejů ji totiž označil jako osobu podílející se na bankovní loupeži. A to i přesto, že žena v místě loupeže nikdy nebyla. Než se všechno vysvětlilo, strávila několik měsíců za mřížemi. Teď chce odškodné 10 milionů dolarů. České tenistky rozehrávají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Británii. Jako první teď nastupuje Marie Bousková proti Sonai Kartalové. Poté Linda Nosková vyzve Katie Bolterovou. Případnou rozhodující čtyřhru by měly odehrát Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou. Češky útočí na 12. titul a první od roku 2018.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak si ještě řekneme, jaký bude počasí. Převážně polojasno až oblačno, ve východní polovině republiky možnost dešťových přeháněk a teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
3: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
2: Tuhle chvíli dobrá zpráva, protože aktuálně na těch hlavních tazích a v těch větších městech jsem nenašel žádný komplikace ani nehody, které by vám měly bránit v plynulým provozu. Doufám, že to tak je, aspoň tak se ke mně ty informace dostaly. Každopádně to držte, dojďte v pořádku a přeju šťastnou cestu.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Elektrický oběd.
2: Tak jdeme na dnešní elektrický oběd, tedy úterní s datem 22. září. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký den. A aby byl ještě lepší, tak si můžete objednat nějaký svůj song, který vám udělá radost, nebo případně ho poslat kolegovi, kolegyni, popřát k svátku, k narozeninám. Cokoliv máte možnost v příštích 60 minutách, tak si pište na náš messenger Rock Radiovej, tedy Facebooku, a nebo případně na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já myslím, že víme všechno, tak se do toho pojďme pustit a já hned dávám do placu první ingredienci. Tady je Nirvana.

Úvod dnešního elektrického oběda máme za sebou, pojďme na vaše první přání. Ahoj Kamile, zahraj nám prosím do keramické dílny, do Topolan. Krucipisk, tohle uznám, díky Eliška, Tom a Michal.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, Alanis Morissette, muzika, kterou zařídila Bára. Já tady mám další vzkaz a ten je od Kafky Ivky, která píše, že by chtěla nechat zahrát Čarodějku od Alžběty pro mého nejskvělejšího Honzíka. Přeji mu hezký den a ať má pořád dobrou náladu. Děkuji a pěkný den i tobě a posluchačům. No tak jdeme si dát Alžbětu a Čarodějku.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Yes, Rock Believer, píseň, která zazněla v elektrickém obědě, samozřejmě na vaše přání, a tuhle tu skladbu chtěl slyšet Roman. Já tady mám další vzkaz, kde pak to je tady. Ahoj Kamile, chtěl bych nechat zahrát od Metallica One pro všechny, co poslouchají Rock Radio, a pro všechny traktoristy, ať nám to na poli utíká, děkuji. Tak dáme si One, ale já dám singlovou verzi, je to normální oficiální singlovka, kterou najdete třeba na Spotify, tak mi prosím vás nepište, že je to tam useklý nebo tak. Vyřiďte si to s Metallicou, takhle to oni střihli, jo?

Šílenci Bloodhound Gang na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě na vaše přání, a tuhle tu píseň chtěla slyšet Hanka. Já tady mám další vzkaz, mám tady vlastně dva. Jeden mi napsala Pavla, která zdraví a chtěla by nechat zahrát, jak tady píše: pro mého manžela Marťu a pro mě, dneska máme 25. výročí svatby. Moc děkuji. Pavlo, není zač, gratuluju. A dál tady mám přání od Báry, která píše, že by chtěla nějakou písničku od Harleje pro mě a všechny, kteří potřebují trochu zlepšit náladu. Díky a pěkný den. Tak to spojíme dohromady a dáme si Harleje a svatební košile.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: to the show.
1: Napsal mi Karel, který zdraví a chtěl nechat zahrát Psycho Circus, titulní píseň z alba, který dneska slaví 28. výročí, tedy od vydání, 28 let. My už jsme si to připomínali během rokového dopoledne, tak teď jsme si to připomněli i hudebně. Dali jsme si titulní a otvírák týhletý desky píseň. Tak, ještě tady mám vzkaz v rychlosti. Tady chtěl ještě někdo zmínit právě Kysáky a Psycho Circus. A píše to tady, hergo, těch přání tady dneska, je to neuvěřitelný. Jo, tady, že mám nechat zahrát Dreamy, no tak to je taky z té desky, ale to hrát nebudeme, zahráli jsme si právě Psycho Circus, připomíná mi to kazetu a Walkman, když jsem to poslouchal. Petr a Petr na Smraďávku u Bořčic, díky. Tak tam taky letělo tohleto přání. Lucie píše, že by chtěla nechat zahrát něco od Daniela Landy, píše tady, jestli není pozdě, stejně to zkusím, ráda bych, ano, tak Daniel Landa se nám sem ještě vejde, tak pojďme si dát, když máme ten opět, tak si dáme Zombici.

Bruce Springsteen na Rock Rádiu v elektrickém obědě, píseň, kterou chtěla slyšet Sára, a pomalu se dostáváme do finále dnešního elektrického oběda, protože je tady přání od Nikoly, která píše, že by chtěla kamarádce Kačence zahrát Guano Apes, ať není tak protivná. Nedá se to dneska vydržet, je tady zkaz. Tak Guano Apes si dáme a tím se taky rozloučíme, tady aspoň se mnou. Kamil Drábám přeje hezký úterý, užijte si ho, dobrou chuť, pokud právě obědváte. A za chvíli, tedy po 12. hodině, už se na vás těší Dan a Rokovej Voraz. No a tady jsou Guano Apes.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Příjemné úterní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO se 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%. Těsně třetí ODS má podporu 11% voličů. Do sněmovny by se podle aktuálního průzkumu agentury Median dostali ještě SPD a Piráti. Ropa po pěti dnech zlevňování znovu zdražuje. Cena severomorského Brentu překročila $101 za barel. Trhy teď nervózně čekají na další vývoj jednání mezi Spojenými státy a Iránem během valného shromáždění OSN v New Yorku. Hokejová extraliga dneska nabídne dva zápasy. O 6 večer hrají Pardubice doma s Libercem. Východočeši mají za sebou dvě výhry v řadě. Liberec na první vítězství v sezóně stále čeká. V 6:30 pak Sparta přivítá Mladou Boleslav.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost začne postupně ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na D4 na mezi 65. a 66. kilometru na trase Praha-Strakonice je nehoda, je to tam uzavřený, probíhají tady vyprošťovací práce, je tam havárie motorky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rokovej voraz.
4: A já vás zdravím, rockeři, začíná Rokovej voraz s Danem. A já byste neřekli, že nehrám nic novýho, tak mám pro vás nachystanou novinku. Tak pojďme na to, jdeme rovnou hudbě. Rybičky 48 a písnička Coura.
0: Rock Radio.
6: Ahoj, tady Kuba Ryba z Rybiček 48. Zdravím všechny na vlnách Rock Radia. Jestli chceš slyšet tenhle song naživo, tak doráž na naše Face to Face na podzim 2026.

byli Blink 182 All the Small Things z roku 1999. Skvělá záležitost, hlavně ten videoklip byl super, protože si dělali srandu v tom videoklipu vlastně z popových klipů, takže si z Backstreet Boys, Britney Spears, z Christiny Aguilery. Bylo to takovej přelom, udělali se z toho jako hroznou jako srandu, jestli si to pamatujete někdo. Získali cenu vlastně od MTV za nejlepší jakoby skupinový videoklip. A hlavně tahle ta písnička, takový to na v tom, tak to vzniklo až na konci, protože oni tu písničku složili. Oni teda napsal kytarista Tom DeLonge a on pak vlastně říkal, že tam něco ještě chybí, tak na konci dodali takový to na. Takže tam v tom refrému. Ideální, mně se to líbí ta písnička, já ji mám hrozně rád. To je jako i moje mládí. A já vám pustím další hudbu Euro, Beatle Beast anebo Aleš Brichta.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Faith No More, easy. A já vám řeknu, co je taky easy, koupit si lístky na naše 18. narozeniny našeho rockového rádia. Protože my to 7. listopadu slavíme a tentokrát ve Zlíně, takže si už můžete koupit lístky na rockovýradio.cz. Tam si najdete lístky za 790 tenhle měsíc, příští měsíc 890. No a kdo to prováhá, tak v listopadu bude za 990. Takže zavčasu si ho kupte a nečekejte, protože my tam budeme, všichni moderátoři, budou tam i hostesky a budou tam 3 české kapely, kterými ještě neprozradíme. Nápovědu máte na plakátu, tak se na to mrkněte, třeba to uhádnete, kdo tam bude.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já jsem si pro vás připravil, jsem říkal, dlouho se nehráli katapulti, tak budou katapulti, Stone Sour, anebo Iron Maiden.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.
2: Rock Radio!
3: Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké úterní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Natural 95 stojí v průměru skoro 46 korun za litr. Nafta přes 49 korun. Diesel se tak už těsně blíží historickému maximu z roku 2022, kdy litr stál 49 korun a 57 haléřů. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Kritici Trumpův krok označují za autokratské jednání. Na atletickém mistrovství Evropy se nově vyplatí skončit i osmý. Od roku 2028 dostanou finanční prémii všichni závodníci v elitní osmičce. Evropská atletika rozdělí na šampionátu v Polsku celkem přes 85 milionů korun.
3: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost se postupně začne ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.

0: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na silnici 38 u obce Doxy, okres Česká Lípa, je nehoda, 3 osobní aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Na místo jede hlídka policie České republiky, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
2: Tak, rokeři, jsme v první hodince rokovýho vorazu a já jsem se tady vzpomněl na včerejšek, jsem si volal po cestě domů s mámou a říkám pohoda, ráno sice to, ten provoz byl napřed, já jsem prostě přijel pozdě, jsem to jel nějaký 2 a 2 a 4 hodiny, no a naspátek krásně to odsejpalo, no a u Kolína samozřejmě uzavřená dálnice, takže obíška, tak jsem si dal pěkně zase 2 hodinky nejde naspátek. Já mám prostě na ty zácpy mám smůlu. A my na tu zácpu jsme dneska točili právě video, tak se mrkněte na naše socky, je to tam. A já vám pustím nějakou hudbu a začneme stylově Whitesnake, ACC, Proteusa nebo Marilyn Manson. Manson.
1: Rock Radio.
3: Je to rebel.

0: Skvělý Whitesnake, Still of the Night, rok 1987 z alba Whitesnake. Tenhle ten hlas jste poznali, David Coverdale. A ten zrovna dneska slaví 75 let. Působil v roce 1976 u Deep Purple a po pár plech v 78 založil Whitesnake. A právě tohleto album Whitesnake se prodalo nejvíc, prodalo se jí na 20 milionů kopií z roku 1987, kde byly hity jako Is This Love, Here I Go Again, Still of the Night, takže tři zásaditý pecky Whitesnake tam byly na tomhletom albu. A my mu za celý rokový album přejeme všechno nejlepší, ať se mu daří, ať se hlavně vyléčí ty hlasivky, se kterýma se léčí, a dál ať nás baví skvělou hudbou. A já vám pustím Panoptiko, Alice Cooper a Four Non Blondies.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rocková klasika. Rocková muzika. Rocková romantika. Od rána do večera je u nás co poslouchat. Rock Radio.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

To bylo Panoptiko, nech mi tu číslo. Je tady číslo, nikdo nenechal, bohužel. Ale zítra už je středa, já vím, na co myslíte. Není to zástrčkový den. Zítra přijde host ke Kamilovi, zítra Kamil bude mít hvězdního hosta, a to kapelu Dimitri. Kdo máte rádi Dimitri, tak kluci dorazej. Uvidíme, jestli dorazej všichni, nebo jenom část. To se rozvíte až zítra. Proto v 9 laďte rokový dopoledne s Kamilem od 9 do 10, kde Kamil se s nima popovídá, vyspovídá je, zjistíte, co je novýho, jak to Kamil umí. A já vám pustím další hudbu a nás čekají Godhard, Bohemia Metal Rhapsody, anebo Toto Afrika.

0: střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: to řešit.
1: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
2: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Pohodové úterní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Léto se s námi ještě neloučí, zatímco teď Česko zažívá chladnější dny a místy i ranní mrazíky, o víkendu má dorazit babí léto s teplotami až kolem 25 stupňů. Na jihozápadě Evropy je ještě větší extrém, ve Francii můžou teploty vystoupat až k 38 stupňům. Američanka skončila kvůli umělé inteligenci na několik měsíců ve vězení. Systém na rozpoznávání obličejů jí totiž označil jako osobu podílející se na bankovní loupeži. A to i přesto, že žena v místě loupeže nikdy nebyla. Než se všechno vysvětlilo, strávila několik měsíců za mřížemi. Teď chce odškodné 10 milionů dolarů. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále

0: Ale Davisova poháru utkají s Kanadou. Ta týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu můžou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost začne postupně ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 kolem 35. kilometru na trase Praha-Sever je porouchané osobní vozidlo, je tam překážka na vozovce, tak očekávejte zdržení. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rock Radio. Rokovej voraz.
1: Tak, rokeři, jsme poslední hodince rokovýho vorazu a já jsem se tady před chvilkou smál, protože ráno mi volala bejvalá a říká, malé, že bolí břicho. A říkám, no, tak nemá třeba zaražený prdy. Tak hárejte, co se stalo, po 3 hodinách čekají v nemocnici. Malá má zaražený prdy. Jo, někdy je to potřeba tam zajít, aby jsme to zjistili. Tak, já vám pustím hudbu Crayson, Queen, anebo Avantasy.

Nebojte se nic, přitvrdím The Calling. No a já jsem teďka koukal, že Kai Hansen, zakladatel Gamma Ray a Halloweenu, spoluzakladatel, tak vydal solovku místo toho, aby napsal pro tyhle dvě kapely něco novýho, tak šel na solovou cestu. A vydal v září nový album, jmenuje se Born with a Hammer. A já vám pustím z tohohle single, jmenuje se Feeding the Beast, tak se to poslechněte, ať víte, co Kai vydal. Ať jsme trošku v obraze, protože Halloween a Gamma Ray hrajem. Tak jdem na to.

0: Tak doufám, že se vám líbí. Je to takový pomalejší. Je to otec power metalu, no, tak... Já jsem poslouchal další skladby, tam už je to trošku takový živější. Ale začátek je takovej utahaný. Tak si to poslechněte, že Kai Hansen, skvělý hudebník. A my jdeme pokračovat v tom, jak jsem říkal, jsem sliboval, že přitvrdíme Metallica, Iné kafe, nebo Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. A předtím ještě Marcel Herbold a Motokeci.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
5: Pedro Acosta byl již při svém nástupu do kolotoče velkých cen pasován na zázračné dítě jedné stopy a dlužno podotknout, že těm, kteří to o něm říkali, dával zapravdu hned v debutovém roce, vyhrál Moto Trojky a po dvou sezónách i Moto Dvojky a přitom někdy dokázal věci neskutečné, jako třeba vyhrát z posledního místa na startu nebo zvítězit poté, co startoval z boxové uličky. Takže se po jeho přechodu do MotoGP čekalo, jestli se stane tím, kdo Marku Markéžovi sebere korunu nejmladšího vítěze královské třídy. Jenže v GPčkách jako by se to všechno nějak zaseklo. Jako medaile sbíral Pedro jak na běžícím pásu, ale ta výhra ne a ne přijít až o uplynulém víkendu v Rakousku. Ten pro něj přitom začal doslova hororově při sobotním sprintu vedl, jenže na chvíli ztratil kvůli pohledu na dashboard koncentraci a poroučil se k zemi a při nedělním warm-upu zas. Takže do hlavního závodu rozhodně nevstupoval v roli největšího favorita. Ovšem, v závodě na Red Bull Ringu jako by v něm vše explodovalo. Během 9 kol se ujal vedení a od té doby nedal nikomu ani čuchnout a pro KTM dovezl vysněnou výhru na domácí trati. Chvílema jsem měl pocit, že i ten ikonický železný bík začne radostí na okruhu tančit, jaká tam vypukla euforie. Takže nezbývá, než si položit otázku. Byla to ta výhra, která to pro Pedra Acostu všechno odšpuntovala? Jen u KTM se mohou začít drbat, že jim Pedro po sezóně zdrhne k Ducati.
4: Rock Radio Motokeci.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Skvělá Metallica, Fuel. Já už tady vidím Kubu. Čau, Kubo.
1: Nazdar, tahle ta písnička opravdu dodává strašně moc jako paliva do hlavy a do všeho, to je fakt skvělý.
0: Jo, jako já mám hodně rád. Jako.
1: Mm-hmm, jo.
0: Já Metallicu jako nejsem úplně jako fanda Metallicy, ale tahle ta skladba jako...
1: Ona je taková specifická, viď? Ona má takový jako zvuk, hlavně některý alba, třeba St. Anger je takový, že lidi moc nebaví třeba ten zvuk těch bubnů, nebo že je to takový moc, kdo ví jaký, ale prostě tahle ta pecka je úplně skvělá.
0: Jo, to vlastně
1: s tebou, no.
0: Jako takhle, zpříjemnila nám tady odpoledne.
1: No, rozhodně.
0: Předtím mě to končilo na takový cajdáky, jo, Depo Link a podobně, jo, takže jasně. To jsem tady usínal.
1: Aha. A teď jako umím si představit, že teďka sedět v nějaký zácpe, kde tak tam prostě mlátím hlavou, že prostě to je fakt jízda.
0: To je ideální. Tak super, kluci, užijte se odpoledne a já se budu tady pomalu loučit s Rokem Vorazem a já vám ještě pustím YouTube, Pearl Jam, anebo tady zazpomínáme na Vláďu Šafránka, Harley pověstovou vejš. Vláďa vlastně měl 18. září výročí 8 let od úmrtí. Skvělej byl. Tak jo, to byl Rokovej Voraz s Danem, tak se mějte hezky a čau. Zavřete oči.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: na KBCZ.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Rock Radio.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V energetické chudobě bylo loni 1,1 milionu obyvatel Česka. Proti předchozím dvěma letům jich po snížení cen o 200 tisíc ubylo. Energetická chudoba nejméně ohrožovala úplné rodiny s dětmi a seniorské páry. Naopak problémy s ní měly chudší rodiny s dětmi, třetina samoživitelek či čtvrtina samotných seniorek. Letošní sucho udělalo čáru přes rozpočet rybářům. Kvůli počasí na řadě míst posunují termíny výlovů víc k zimě. Třeba na Vysočině měli při letošních vedrech někde vyšší úhyny u druhů ryb, které jsou citlivé na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala taky kvalita vody. V pražských Modřanech vzniklo místo, kde mohou lidé cestující za prací nebo odpočinkem odložit auto a přesednout na MHD. Podíval se na něj reportér Radek Barkman.
2: Pěkný den.

0: Obyvatelé Prahy 12 a přilehlých obcí mohou od úterý využívat záchytné parkoviště P+R. Napojeno je přímo na tramvajové zastávky MHD nádraží Modřany i na místní vlakovou stanici. Pojmout by mělo až 52 vozidel. Po dobu 12 hodin navíc bude zcela zdarma. Prozatím ale zůstane nehlídané. V blízké době by zde však s přivedením elektrické energie mohl být zaveden i kamerový systém. Z Modřan, Radek Barkman.
1: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková. Výběr kapitánky Barbory Strýcové tak od postupu do semifinále dělí jedno vítězství. O druhý postupový bod teď hraje wimbledonská šampionka a světová šestka Linda Nosková. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Na teploměru dneska prakticky nikde neuvidíme víc než 17 stupňů a těch 17 tak to bude tak maximálně na jižní Moravě. Všude jinde je něco kolem 15 v průměru, na Zlínsku dokonce jenom 14. Právě na Zlínsku a celkově na východě naší republiky, tak tam se můžeme taky dneska ještě setkat s nějakými přehánkami. Na zbytku republiky je spíš tak polojasno, na východě Čech oblačno a slunce se prakticky dneska zas úplně v celý svý kráse neukáže. Přes noc bude asi 8 stupňů a zítra se můžeme na to slunce těšit trochu víc, protože hlavně na severozápadní polovině Česka, tak tam určitě bude spíš jasno, možná lehce polojasno a na Moravě, tak tam to bude spíš kolem toho polojasna. K večeru ale rozhodně přijde víc oblačnosti a ve čtvrtek se rozhodně můžeme těšit, že bude pršet prakticky po celé republice. Pro zítřek platí, že průměrná teplota bude asi 17 stupňů.
2: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, doprava.
3: Máme hlášených spoustu odstavených aut, třeba na D3 stojí osobák na kilometru 120 směr Kaplice, taky na D3 stojí dodávka, ale v opačném směru na Mezno, tam je to kilometr 148, pak je taky odstavený autobus u Lovosic, je to vlastně mezi obcema Boreč a Sutom, i tam si dávejte pozor, je to taková nepřehledná zatáčka, kde ten autobus stojí. Bohužel se staly i nějaký nehody v poslední hodině, třeba v Plzni na Rokycanský ve směru z centra pryč na křižovatce s ulicí Revoluční. A taky v České Lípě se bouralo, tam na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, na výjezdu z náměstí po Mariánské ulici se srazilo osobní auto s cyklistou.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 4,5 minuty po 15. hodině, to znamená, že to nebudeme zdržovat a rovnou odpálíme to naše rokový odpoledne. Ať už posloucháte z auta cestou z práce, anebo vyhlížíte poslední minuty, anebo snad hodiny vaší šichty, tak rokový odpoledne vám rozhodně bude dělat společnost a dneska to vysílání chci věnovat speciálně všem, kdo mají radost, že letní teploty už jsou pryč a už se pomalu blíží takový ty podzimní, pěkný, hezký teploty, které jsou takový jako příjemný, hezky tak na mikinu. No prostě znáte to. Vy, co se v tom vyžíváte, tak vy si to dneska speciálně užijte, no ale samozřejmě. Věnujeme to taky všem posluchačům Rock Rádia, kteří mají rádi rockovou muziku, což doufám, že jste všichni. Within Temptation, Nickelback, taky Umf, anebo právě teďka Hudba Praha, máma, táta, všichni jsou tady.

0: Shined od Within Temptation právě teďka doznívá na Rock Radio. Máme 15 hodin a skoro 23 minut a já vás v tuhle chvíli chci pozvat na turné skupiny Harley, který bude čítat hned několik zastávek, myslím, že 12 zastávek, ale ty první dvě, to znamená 2. října v Polní a 3. října v Chlumci nad Cidlinou, můžete vidět naživo a to díky Rock Radio, protože právě teď otvíráme takzvaně naše brány facebookový. Prostě kdo nám na Facebooku napíše na stránky Rock Radio do zprávy, že chcete jít na jeden z těchto dvou koncertů, tak by se na vás pěkně mohlo taky usmát štěstí a ty lístky byste od nás mohli dostat. Takže pište, pište, pište a lístky budeme právě na Harleje rozdávat už asi za hodinu a něco. Určitě se těším, až se tady uslyšíme v éteru. Připište mi tam prosím vás telefonní číslo, ať si můžeme zavolat a trošku tady pokecat, probrat, jakou máte radost, na kterou pecku se těšíte nejvíc, však to znáte. A taky znáte, že samozřejmě tady to není o kecání, tady je to hlavně o muzice. Budou Foo Fighters a jejich letošní novinka Window, Offspring už za chvíli a taky alkohol, protože život je krátkej, tak šup.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Letošní novinka od Foo Fighters s názvem Window a my se teďka právě jako oknem na Rock Rádiu v 15 hodin a 36 minut podíváme na takovou novinku, která teďka vyšla. No já nevím, jestli se tomu dá říct novinka, posuďte sami, poslouchejte, jo. Tak pozor, zní to jako něco z roku, já nevím, 1960, ale je to Keith Richards a je to letošní novinka, on tuhle tu věc právě nahrál. A je to jako jedna z písní, která je na soundtracku ke hře GTA 6, která teďka vyjde v listopadu. Tak jestli mezi váma jsou nějaký gameři, tak se můžete těšit právě i na Keitha Richardse a tenhle ten klasický bluesový zvuk. Já teda tohle mám strašně rád, taková ta klasika, která se na nic nehraje, žádný jako mega zkreslený kytary, prostě jenom on a blues a kytara, prostě, to je přesně ono. Mimochodem jedná se o song Bright Lights, Brighter City, což je vlastně jako velký město a nebo teda zářivý město a ještě zářivější světla. Je to o lákadlech velkoměsta, takže jestli znáte právě sérii her GTA, tak rozhodně slyšíte, že to tam patří. Původně je to od Jimmyho Reeda a Rolling Stones už to nahráli v roce 63, ale nikdo se určitě nebude na Keitha zlobit, že se k této skladbě vrátil a teď nám dal takovou novou verzi této věci. No a nikdo se určitě nebudete zlobit ani na mě, že teďka pustím R.E.M., Journey, Avenged Sevenfold a nebo Davida Kolera.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se kvapem blíží. V řadě obcí se spolu s komunálkami opět uskuteční taky referenda. Třeba v Záhorovicích na Uhersko-Hradišťsku budou občané rozhodovat o postoji obce k zachování přejezdů. Správa železnic totiž uvažuje, že jeden zruší. K volebním urnám lidé půjdou 9. a 10. října. Deště z posledního měsíce doplnili vláhu v horní vrstvě půdy. Nicméně v hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody dál minimální. Srážky se taky zatím vůbec neprojevily na průtocích v řekách. Řada z nich dál zůstává pod hranicí sucha. Vyplývá to z informací vědců z projektu Intersucho. Karlovarský kraj začne stavět základnu pro letecké záchranáře. Vznikne na letišti v Karlových Varech. Teď je potřeba najít zhotovitele. Kdyby se mohlo začít stavět, říká hejtman Petr Kubis.
2: Počítáme, že převzetí staveniště by mohlo dojít někdy v listopadu letošního roku a termín dokončení počítáme konec roku 2027, nejpozději do května roku 2028.
1: Do Karlovarského kraje zatím létají vrtulníky záchranné služby většinou z Plzně nebo z Ústí nad Labem a někdy z Prahy. Nafta v Česku v srpnu zdražila o 14,3%. Podle statistického úřadu Eurostat je to nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Druhý nejvyšší růst ceny nafty registruje Bulharsko, třetí Lucembursko. Naopak nejméně zdražila nafta v Itálii, a to o 5,2%. Tolik zprávy. Hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Obloha nad Českem je oblačná, někde možná polojasná, to hlavně na západní polovině Česka, naopak na úplném východě, tak tam se můžeme potkat dnes

0: dneska s deštěm. Všude jinde ale by mělo zůstat sucho a teploty někde mezi 14 až 16 stupni. No jo, podzim už se opravdu blíží. V noci bude kolem 8 stupňů a zítra už se můžeme těšit, že aspoň trošku víc vysvětne slunce, a to zase hlavně v Čechách. Na Moravě tam by mělo být trochu víc oblačno a aby to všechno bylo víc fér, tak během zítřejšího večera už se zase zatáhne a oblačnost přijde úplně na celou republiku, protože ve čtvrtek už zase bude pršet.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Nehodu dvou osobákům hlášenou ve Frýdku Místku na hlavní třídě, tam, kde se projíždí ve směru z Místku na sever na Frýdek kolem sadů Bedřicha Smetany. Tak tam právě si dejte pozor, protože tam budou dva osobáky. Nákladní a osobní auto se střetly v Brně, je to na výjezdu z kruhového objezdu Cimburkova ve směru na Brno Lesná. Probíhá tam taky vyšetřování a je neprůjezdný pravý jízdní pruh, prostě počítejte se zdržením. Osobní auto vylo do pneumatiky od nákladního auta a tahle ta nehoda se stále ještě vyšetřuje. Je to na příjezdu do Plas od po Plzeňský od Kazmějova od jihu. A odstavená dodávka by vás mohla zaskočit na D46 na 16. kilometru ve směru na Vyškov, ale nezaskočí, protože jsem vám o ní právě řekl.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
1: Rokový odpoledne
0: pokračuje, máme 4 hodiny a 4 minuty. Kuba Vaňa z vás zdraví ze studia Rock Rádia. Já doufám, že si užíváte tohleto krásný odpolední takový mezičasí, mezi tím, kdy možná už máte po práci, ale ještě nezačal ten večer a pořád ještě venku není úplně tma. No prostě tuhle tu část dne mám rozhodně moc rád. Každopádně mám ji ještě o tolik víc rád, protože samozřejmě rozdáváme lístky na Harleje, který právě budou zahajovat svoji Tak jdem dál tour společně s kapelou Loco Loco. Budou 2. října v Polní a 3. října v Chlumci nad Cidlinou. A na jeden z těchto koncertů můžete díky Rock Rádiu vyrazit. Stačí prostě jenom, abyste napsali na Facebooku, na stránky Rock Rádia do zprávy, že právě vy chcete lístky na tyhle ty koncerty nebo jeden z nich, a dejte vědět, na který z nich, koho byste vzali sebou, a hlavně tam napište svoje telefonní číslo, protože to je zásadní. V této hodině si budeme volat a řešit, kdo z vás bude mít dneska to štěstí. Všichni ale máme štěstí, protože si budeme moc poslechnout Deep Purple a jejich takovou starší záležitost z roku 75, o tomhle víc za chvíli. Taky Síla starých vín zazní Rolling Stones a naopak jejich úplně nová věc In the Stars, a teď už Skorpioni Still Loving You na Rock Radio.

0: Deep Purple a jejich pecka You Keep On Moving z roku 75. Možná jedna z mín známých, ale rozhodně je to zásadní věc, hlavně proto, že tam zpívá David Coverdale. David Coverdale je zpěvák, který dneska slaví 75 let. Přejeme mu všechno nejlepší. Je to Angličan, který se narodil v Yorkshireu 22. září roku 51, proto dneska slaví 75 let, to je snad jasný. No a právě v letech 73 až 76 byl zpěvákem Deep Purple. Ale mnohem víc je známý z kapely Whitesnake, která je vlastně takovýho dítě. Ten příběh té kapely se začal psát už v roce 1978 a právě David Coverdale je ten, kdo byl vlastně ve všech albech té kapely. A jako jediný mimochodem, protože se tam taky různě střídali lidi na různý nástroje a takhle, jak to tak bývá, ale právě David Coverdale je taková konstanta té kapely Whitesnake. Kromě toho taky v roce 93 měl takový jednorázový projekt s Jimmy Pagem z Led Zeppelin. No ale vlastně jeho rocková historie už tak nějak došla ke konci, protože loni ohlásil, že právě už jde do takového rockového důchodu, protože už se mu moc nechtělo zdlouhavě cestovat po světě. Každopádně, jestli si někdo zaslouží výborný rockový důchod, tak je to právě David Coverdale, tak přejeme všechno nejlepší a ať ten rockový důchod krásně chutná. My si dáme další rockový pecky, budou Pop Evil, Tři sestry a taky Foreigner, I Wanna Know What Love Is, blíží se absolutní oplodňovák.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Rokrát.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Válečníci, vlci a metaloví historici. To je náplň sobotního rockovýho referenda. Číslo 1. Feuerschwanz s deskou Warriors z roku 2024. Hned za nima Powerwolf a Wake Up the Wicked, taky z roku 2024. Pokud chcete rozjet těžkou artilérii, sáhněte po Sabatonu a jejich The War to End All Wars z roku 2022. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Walking Lions dohráli na Rock Radio 16 hodin 40 minut. No a za pár minut už se dozvíme, kdo pojede do Chlumce nad Cidlinou na Harley. Protože právě Harley teďka jede svoje turné. No tak si počkejte. Rock Radio.

0: s náma máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Radia.cz Rock Radio.
1: Jsem tady zpátky, jak jsem říkal, tak rozdáváme lístky na Harley, který jedou právě svoje tour, tak jdem dál. No a my samozřejmě jdem taky dál a kdo půjde ještě na Harleje v Chlumci nad Cidlinou, tak to je Alča, kterou vítám teďka právě ve vysílání Rock Radia. Ahoj Alčo.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsala dvě důležité věci pro ten koncert. Za prvý, že to máte jenom kousek, že to je asi 10 kilometrů, takže to rozhodně je blízko. No ale hlavně mě teda přesvědčilo, že ty máš partnera, který tě právě vzal před 2 lety na koncert Harleyu a ty mu to teďka chceš oplatit.
2: Ano.
1: No a takže jste před 2 lety byli taky někde v Chlumci?
2: Byli jsme v Šeseticích, což je u Čáslavy, to máme trošku dál, ale tak nějak nám to nevadilo.
1: Jasně.
2: A bylo to prostě úplně úžasný.
1: No tak to je jasný, že to bylo úžasný, protože Harley je vždycky naživo skvělej a právě protože teďka jdete po druhý, tak si to můžete zase užít, hezky si to takhle oplatit. Prosím tě, vybavíš si, která písnička se ti takhle naživo líbila nejvíc?
2: Asi Svatební košile, to máme taky jako společnou oblíbenou.
1: Hezky, no tak snad jí budou hrát i tentokrát v Chlumci nad
2: Cidlinou.
1: No jasně, hele, a když takhle jdete spolu na koncert, tak chodíte spíš jako do kotle dopředu, nebo tak jako někde vzadu si tak jako užíváte a nevím, třeba s nějakým drinkem v ruce?
2: No, popravdě asi ta druhá varianta, ale hlavně to byl náš první a jediný koncert společný, my jsme od té doby nikde nebyli.
1: Jo, takhle, takže vy jste normálně exkluzivně Harleyovej pár, to je výborný.
2: Asi tak.
1: No skvělý, hele, tak si to hrozně moc užijte, pozdravujte tam a snad třeba zase příště na nějakém dalším koncertě, ať už Harley nebo další, určitě se ozví a zase budeme mít nějaký lístky.
2: Já strašně moc chci poděkovat,
1: tak díky moc. Tak jo, měj se krásně, pozdravuj, ahoj.
2: Taky, děkuju, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Je to radost, když můžeme rozdávat radost. Teď budeme ale rozdávat další rockovou muziku, budou Limetal, taky kapela Incubus a jejich Anna Molly, ale teď už se ozývá Halloween a jejich loňská záležitost This is Tokyo. Pokračujeme dál v rockovém odpolední.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řidičské průkazy by mohly místo 10 platit 15 let. Delší platnost řidičáků chce prosadit ministerstvo dopravy. Rezort zároveň navrhuje povolit vyšší maximální rychlost za hodinu pro obytňáky. Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla by mohly místo 80 jezdit stovkou. Podle návrhu by změny měly začít platit od července 27. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad Lesy 250 nemocných. 240 z toho je dětí. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienickou stanici, která prověřuje školní jídelnu. Pro část školy vyhlásil ředitel na středu a čtvrtek ředitelské volno. Na situaci upozornil deník Blesk. Nemocnice Jihlava má novou magnetickou rezonanci. Jde o moderní přístroj, který je jediný svého druhu na Vysočině. Co pacientům nabídne, vysvětlí mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
1: Nová magnetická rezonance CT oproti té starší klasické, tak je rychlejší a přesnější. V praxi to znamená, že například vyšetření, které na stávající magnetické rezonanci trvalo 25 minut, tak nový přístroj to zvládne třeba za 15 minut. Takže tam určitě ušetření času.
0: Je významný hlavně pro vyšetření kloubů a neurologická vyšetření. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové tak postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková. V semifinále Češky v pátek vyzvou buď Kazachstán nebo Španělsko. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dneska máme průměrně kolem 15 stupňů, na většině území máme tak jako polojasno, spíš oblačno a na úplném východě republiky, tak tam se objevují nějaký občasný deště. S tím zítra rozhodně počítat nemusíme, potom co v noci bude průměrně kolem 8 stupňů, tak se teploty vyšplhají, budou prostě o trošku výš než dneska, kolem 17 v průměru, nejchladněji bude na Karlovarsku kolem 16, taky na Liberecku a Ostravsku tam bude dokonce jenom 15, jinak zítra bychom opravdu neměli počítat s žádnými deštěmi ani přeháňkami. No a obloha bude víceméně polojasná, na východě bude spíš tak jako oblačno, rozhodně těch 17 stupňů na září ještě docela ujde.
2: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky. Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
3: V obci Drnovec, to je u Cvikova, to je u Český Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta na hlavním tahu obcí kousek od kostela. Zasahují tam záchranáři, tak počítejte s nějakými dopravními komplikacemi. Na příjezdu do Vysokého Mýta po ulici Generála Svatoně, tak tam se srazily hned tři osobáky, takže určitě tam vznikne nějaký zdržení. V Brně se toho děje víc, na Pražské ulici v části Bosonohy, tak tam se srazily dva osobáky a taky v Brně na Kníničský u části Podlesí, tak tam do sebe vrazil osobák s dodávkou. I tam počítejte, že se asi chvíli zdržíte.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 minuty po 17. hodině je tady dál s váma nejenom rokový odpoledne, ale samozřejmě taky Kuba Vaňas. Od mikrofonu vás zdravím a zejména zdravím všechny dariny, který dneska slaví svátek. Svátek opáté je taková tradice, kterou tady s Péťou vždycky držíme. No a kdyby vás zajímalo, kde Péťa je, tak ten se snaží teďka dostat z takového, no jak se tomu říká, moribundus, no prostě něco na něj leze, tak doufáme, že to zase odleze a brzy ho tady zase uslyšíme s náma, protože když je to kompletní, tak je to vždycky o něco lepší. A nejlepší je to úplně, když tady máme všechny, co s nás posloucháte, ať už posloucháte už dávno z domova, že máte veškerou práci za sebou, anebo právě teďka před chvilkou vám padla, tak tady máte další nálož rockový muziky. Bude Lenny Kravitz, taky Manowar, Dan Landa, anebo All Time Low už za chvilku.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysl

Lenny Kravitz právě teď dohrává na Rock Radio, máme 17 hodin a už skoro 18 minut a já vám chci prozradit, kdo tady zítra přijde, protože samozřejmě víte, že každou středu od 9 hodin tady na vlnách Rock Radia slyšíte nějaký známý osobnosti, který si povídají s naším Kamilem Drábem a zítra to teda bude opravdu taková hudební šlechta, bych skoro řekl, protože jubilejní 150. epizodu hvězdního roku hvězdního hosta Rock Radia navštíví skupina Dimitri. Budou si povídat s Kamilem určitě o nějakých koncertech, co je teďka čekají, možná nějaký nový muzice. Hele, co já vím, co si budou povídat, to právě musíte zjistit už zítra v 9 hodin, když budete poslouchat Rock Radio. Pokud byste si chtěli tyhle ty předchozí rozhovory předešlý, které tady proběhly na Rock Radio, poslechnout a připomenout, a je to taková vždycky 20-minutovka, takže se to dá třeba, já nevím, do auta si to pustit, nebo když někam jedete, nebo když třeba, nevím, mejete nádobí, tak najdete všechny ty dosavadní díly na webu rockoviradio.cz v sekci podcasty, no a taky samozřejmě v různých podcastových aplikacích, to je k dostání, respektive k poslechu. Nemusíte nic platit, prostě hele, kdo vám dneska co dá zadarmo? My rozhodně jo, a stejně tak vám teďka dáme úplně zadarmo další rockovou muziku, budou Iggy Pop, bude taky Revolution Renaissance společně s Michalem Kiskem, no a taky Vanastovky z jejich asi za mě jednou z nejznámějších věcí, sbírka Zvadlejch růží. Už se to blíží.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Lalala, z písní na rtech právě teďka dohrává Iggy Pop. Na Rock Rádiu máme 17 hodin a 37 minut a všude jinde, prosím vás, máme úplně stejný čas, to je zajímavý. Každopádně my všichni se, nebo velká část z nás, co se tady teď slyšíme, se potká 7. listopadu ve sportovní hale Datart ve Zlíně, protože právě tam se přesouvají naše letošní narozeniny Rock Rádia. Jsou to už 18. narozeniny, takže vlastně rádio už si může konečně dát panáka na zdraví, takže se těšíme, že se tam třeba potkáme. Budou tam taky 3 kapely, které znáte velmi dobře z vysílání Rock Rádia, ale jsou takový jako zahalený tajemstvím. Když se podíváte na sociální sítě Rock Rádia, anebo samozřejmě na naše webové stránky rockovi.radio.cz, tak tam je takový obrázek, řekl bych, že se samozřejmě bystřejší z vás určitě dostanou k těm názvům 3 kapel a ty, co se za bystřejší nepovažujou, tak tyhle budou muset přijet a zjistit to až na místě. Každopádně na tom webu se dostanete i k lístkům. Ty lístky právě v tuhle chvíli jsou nejvýhodnější, určitě výhodnější, než budou třeba příští týden, protože od října už zase budou o 100 dražší a od listopadu budou ještě o další 100 dražší. Takže nečekejte a normálně si poříte lístky na naše 18. narozeniny.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A my už teďka půjdeme na další rockovou muziku a protože tady vlastně už mám Jiříka, tak jenom takhle v rychlosti se pozdravíme.
2: Nazdárek, nazdárek.
0: Hele, bohužel už teďka jako nám běží čas, takže už tolik pokecat nestihneme. Každopádně, než pustíme Rammsteiny, Battle Beast a Aleše Brichtu, tak samozřejmě posluchači vědějí, že teďka budou 2 hodiny v jejich režii, že jim pustíš ano. všechno, na co si jenom vzpomenou.
2: Ano.
0: Máš nějaký speciální třeba, já neříkám jako přání, ale třeba co by si rád, aby dneska lidi chtěli slyšet?
2: Hele, já jsem vždycky rád a o tom jsem se bavil vlastně i teďka jsem udělal další sondu s posluchačema, že je to samozřejmě obtížný, jo, že prostě úplně všecko tady není. Taky se mě ptala paní, a jak to, že tam nemáte tohle a tamhle to? Já třeba na tamtom rádiu tam mají toho víc a já říkám, no ale když budeš chtít zase to, co máme my, tak to oni tam určitě nemají.
0: No,
2: a nikde nemají úplně všechno, takže takhle s tím počítejte, ale vždycky jsem rád, když si někdo přeje něco, co se jako běžně nehraje.
0: Jasně.
2: A taky mi jako hodně moc lidí řeklo na tom festiáku, říkalo, hele, ale proč ty lidi chtějí furt to samý, když se to hraje přes den?
0: Jasně.
2: Já říkám, no protože to mají prostě rádi, 1000 uší, jako 1000 jiných jako vkusů, že jo? Takže tak, ale já jsem vždycky rád, když mě to tak jako vytrhne z toho běžného. Playlistu takže poslechnu si něco dobrý. Včera jsme třeba dávali Stromboli zrovna.
0: Hezký, to je pravda, to jsme tady dlouho neslyšeli. No tak zkuste vyhledat něco v nějakých spodních šuplících, abyste Jirkovi udělali radost, ale hlavně on udělá radost vám, protože bude pouštět na vaše přání. Jak jsem říkal, budu Rammsteini, Battle Beast a taky Aleš Brichta. Já se s vámi loučím a uslyšíme se zase zítra. Čus.
2: Ahoj.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Od rána do večera je u nás co poslouchat.

0: Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Druzí jsou Starostové se 12, následovaní ODS s 11%. Dál by se dostalo i SPD a Piráti. Motoristé by se naopak do dolní komory opět nedostali. Ukázal to průzkum společnosti Median. Italská premiérka Giorgia Meloniová navštíví příští týden Českou republiku. O návštěvě šéfky italské vlády mluvil včera český premiér Andrej Babiš. Uvedl, že by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Letos je to 70 let od slavného vítězství československého týmu v mezinárodní motocyklové soutěži v Garmisch-Partenkirchenu. Dneska si toto výročí připomnělo Národní technické muzeum. Na místě byla i naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, dnes se tu v Národním technickém muzeu nejen vzpomínalo na legendární vítězství, ale muzeum především rozšířilo svou sbírku o nový klenot. Závodní motocykl ČZ-125 Miloslava Součka, tehdejšího člena vítězného týmu a jednoho z nejvýznamnějších československých motokrosařů. Muzeu ho předal jeho dosavadní majitel Karel Lorenz. Stroj se dochoval v původním neupravovaném stavu a dnes tak patří mezi nejvzácnější motocykly značky ČZ u nás. Návštěvníci se tak mohou těšit na motocykl přesně tak, jak vypadal před 70 lety. Z Národního technického muzea Sára Voldánová.
0: Ačkoliv zítra teprve začíná astronomický podzim, na horách už se rozběhly přípravy na zimu. Třeba ski resort Černá hora Pec v Krkonoších zahájil nábor nových pracovních sil. Nová sezóna zřejmě odstartuje o posledním listopadovém víkendu. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: No tak děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Na zítřek mělo by být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty na 18 stupních, na jihu Moravy 20, no a v tisíci metrech na horách jen okolo 9 stupňů Celsia.
2: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, doprava.
3: Pojďme začít s D1 a 195. kilometrem na trase Praha, polskostátní hranice. Tam je překážka, která brání v provozu a to je nehoda osobáku s nákladňákem. Ještě jednou D1 a 222.5. kilometr na trase polskostátní hranice směr Praha. Tam se díky vozovce, teda pneumatice valející na vozovce, vyskytl neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak s tím počítejte. No a ještě podíváme se do Prahy na Spořilovskou před křížení Styrkovou ulicí. Tam je nehoda, která také brání v provozu, je to nákladák s osobákem, tak projíždíte opatrně. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, dávejte prosím pozor a doražte domů v pořádku.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rock Radio. Rock napsání.
3: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a opět tu máme krásný, vámi oblíbený večerní pořad Rock napsání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Všechny vás vítám, všem vám přeji krásný večer, no a pojďme se do toho rovnou pustit, 2 hodinky jsou čistě vaše, volejte mi opět do kapitánský kajuty na 725 844 424, pište na Messenger a taky do mailu. No a co si dáme úvodem? Dáme si Guns N' Roses a určitě nebudem plakat, protože tahle pecka se jmenuje Don't Cry a během týhle 4 a 3/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byl Kozlík Šikula a celá parta Guns N' Roses, samozřejmě mluvím o Axlovi Roseovi a jejich kultovní pecce Don't Cry. No a jako první mi jsem do našeho dnešního pořadu zavolal Mirek, který říkal, že reaguje na tu výzvu, aby jsme si dali něco takového neobvyklého. Tak často se nehraje a to je pravda, pražský výběr. A bylo by to pro nás dva? Pro mě a pro Míru, tak děkuju, chlape. No a samozřejmě také pro všechny řidiče. Tak řidiči, prosím vás, řiďte tak, ať vás nedopadne zubatá.
1: Rok na přání. Rok Radio.
2: Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá.

0: Tak to byl Black Rose, Wanting and Waiting. A my jedeme dál v našem pořadu Rok na přání, opět z Veselák. Jinak psal mi tady, prosím vás, Matěj Bob Jurgovian. Ahoj, mohl by si nám na cestu domů zahrát Kašpárek v rohlíku Čurej? No jasně, že mohu, ale hlavně dojďte v pořádku, ať jdete kamkoliv. A přátelé, vy si pište a volejte, ještě tady mám nějaký místečka, tak hlavně telefonisté, abyste pak nesplakali nad výdělkem a doma pěstí nemlátili do stolu, že se na vás zase nedostalo. 7584442 je vaše číslo. A teď už čůrej.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rock Radio, rocková pohoda.

Tak, to byli naši známí elektrikáři AC/DC s výbušnou písní TNT a my jedem dál. A přátelé, mně se strašně líbí, že jste reagovali na tu výzvu a vymýšlíte různé věci hudební tady, aby to bylo dneska takový jako neotřelý, tak pojedeme jako alternativu. Volal mi Honzik, že by si dal od garáže Muchomůrky a říkal právě, že jako tenkrát v té době Mail Hlavsa úplně nezapadal do toho systému a do té kultury tehdejší. Hele, on by nezapadal ani dneska, když se na to podíváš. Jo, co se hraje, co se poslouchá. Nemyslím teda konkrétně třeba na tom rock rádiu úplně, ale tak obecně, co třeba poslouchají mladí lidi, tak myslím, že tam jakoby Mail Hlavsa úplně jako by ho bral spíš jako, že z jiný planety. Nicméně my se teďka vydáme na planetu, kde jsou Muchomůrky bílé. A můžeme si chvíli tak jako zastavit a zazpomínat. A ještě upozorňuji, ještě stále je tu pár místeček pro vás volající. Využijte toho 725 844 424. Abrakadabra.

Praktická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Basket Case od Green Day, klasická punkrocková muzika z roku 1994. A teď si dáme nějaký komunály. Volal Radek, že pro mě a pro všechny komunálníky bych chtěl něco od nich zahrát. A protože jsme dneska v tom alternativnější módu, tak já jsem zvolil muziku ještě z té doby, kdy si říkali komunální odpad, a ta se jmenuje Dezertér. A než nám to dezertuje, tak přátelé, máme 18.640, klasická výzva pro vás. Pište si o jazyk pro časové znamení. Samozřejmě vymyslete v nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat, a já vám za to zahraju VIP píseň na přání po 7 hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak přátelé, tohle byly Killers a Somebody Told Me, no a někdo mi tady už píše krásný návrhy na samozřejmě jazyk pro časové znamení, vyřídím, něco z toho vybereme určitě. Ale co mi tady kdo říkal, jo, Adam Kratina mi psal, čus, chtěl bych zahrát Halloweeny a doktora Shootera, teda doktor Steen, jak oni vysloví, doktor Stein, normálně bych to řekl, no nic, je to doktor Steen. Bylo by to pro taťku a pro mě a celé rádio, poslouchám vás při učení. Díky, Jirko. No tak já doufám, že ti tu látku do hlavy našťouchat pomůže právě zde přítomný doktor Shooter. Snad se to podaří.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

carai auscultantoi. Mancas ium malpi ol du minutoi gis la sepa oro. Attendu cun intereso la duan parto de nia programo. Certe estos io por ciu. Tak vážení přátelé, dnes jste slyšeli. Vážení posluchači, je za necelé 2 minuty 7 hodin. Těšte se na druhou půlku našeho pořadu, ve které si vybere určitě každý to své. Přátelé, to bylo Esperantem, jak si přál Libor Malý, který mi napsal: ahoj kapitáne, v 19 hodin bych chtěl slyšet Esperanto. Je to starý jazyk, původně plánovaný jako mezinárodní, je to směs různých jazyků i gramaticky a bere si od každého něco. Jestli se rozhodneš, tak mi prosím zahraj taky něco alternativního. Promiň, když takže to píšu už teď, ale sedím za volantem a jedu zase na Slovensko pokračovat v práci na stěžních pro naši milovanou La Grace. Díky, Libor. Ano, a poslal mi fotku této lodě, je to úžasné, jsme takhle aspoň vzdáleně kolegové. Libor, já tě zdravím, určitě něco alternativního pro tebe vyberu, za to Esperanto díky. No a my si půjdeme dát takovou taky vlastně alternativní muziku, i když se nezdá, protože o téhle písničce se každý myslí, že je romantická a přitom je docela brutálně porozvodová. Ano, jmenuje se Every Breath You Take a zpívají Police s panem Stingem.

Tak námořník Libor Malý za to Esperanto zaslouží něco alternativního přesně, jak si přál. Tak já jsem nad tím dlouho přemýšlel, Libore, a aby jsme dali zase kontrapunkt těm polís, protože to byly takový něžný, tak jsem říkal, tak co bychom alternativního mohli vymyslet, co jsme tady dlouho nehráli. Napadla mě kapela, která se jmenuje Saliva. Byla založena v roce 1996 v Bartletu, což je vlastně předměstí Memphisu, a jak víte, tak Memphis je meka rock'n'rollu, že jo, Elvis a tohle, a Tennessee vůbec je vlastně meka countryový hudby, a najednou se tam prostě objevila tady ta kapela, která vlastně mixuje prvky rockový muziky a new metalu a tak, a docela to má kouličky. No a my si dáme záležitost, která se jmenuje Click Click Boom, která je z roku 2001 a alba Every Six Seconds. Já myslím, že alternativní to vzhledem k našemu běžnému programu celkem je, a ti, co se chtějí teďka hodit řepou, tak mají možnost. Rock Radio. Rock Radio.

0: milí námořníci, fičíme si krásně v naší druhé půli, dneska trošku alternativnějšího roku na přání. No a po Dimitri a Somebody's Watching Me, tak je docela alternativní, se vemte, že Dimitri zpívají hlavně česky, že jo? Tak si dáme starý dobrý Sentenced. I když ne už úplně starý, protože teď bychom poslouchali, kdybychom si dali úplně zpočátku, bychom poslouchali finský syrový death metal. No, ale vývoj je vývoj a posuneme se až do roku 2000 a Sentence si přál Pípa, který ho fascinovala tenkrát písnička, když se mi tady vyhrabal a pustil Killing Me, Killing You. A chtěl by to nechat zahrát pro Lucku, pro mě a vůbec pro všechny. Tak všichni, poslouchejte, třeba se vám to taky bude líbit.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Do uší vám zní libé tóny rock rádiové a samozřejmě taky pořad rock na přání, který právě teď posloucháte s kapitánem Jirkou Vajgizem, tedy se mnou. Tak nejen alternativu si budeme dneska dávat, ale taky třeba nějakou klasiku. Čekají nás totiž Manowar, o který si zavolal Jaromír, no a chtěl by věnovat pecku Warriors of the World United, zkrátka pro nás. Tak si to pojďme užít.
1: Rok na přání. Rok rádio.

0: Žít, odcucnout, tohle byly Nazareti a jeden z jejich největších hitů Dream On z roku 1982. Aby jsme tu klasiku zase trošičku nabourali, tak si tady dáme přání přímo od Míry Derganze, který mi napsal, já bych chtěl prosím tě zahrát, aby to bylo taky trošku alternativnější, protože tuhle kapelu nehrajete často, Sisters of Mercy a Temple of Love. A bylo by to tobě, mně a všem, co se to líbí. Ostatní, ať si políbí. Díky. No tak políbit si v tuhle chvíli můžeme všichni, co budeme chtít, protože se v příštích minutách budeme nacházet v chrámu lásky.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Rock Radio.

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Snad jste se naučili alespoň poletovat s Tomem Petty v písni Learning to Fly s ptáčkama nakonec. No a přátelé, my se vrhneme už skoro do našeho finále roku na přání. Teďka jsem dostal docela těžký úkol. Volal mi Pavel, že bych chtěl v rámci toho, že hrajeme často něco alternativního, tak bych chtěl něco neotřelého od kapely Alkohol. No, tak to je pěkný. A protože to chtěl Pavel zahrát pro všechny, co mají třeba blbou náladu, tak aby měli dobrou náladu, zkrátka všem pro dobrou náladu, tak jsem vybral album z roku 2008, který se jmenuje Johoho a ta písnička se jmenuje taky Johoho. Tak Johoho, přátelé!
1: Rock Radio, Rock Radio.

pánové, vážená námořní flotilo, už ty pilky dořezali, už ty mlínky domleli a máme tady konec našeho pořadu Rok na přání. Máme za necelých 7 minutek 8 hodin, tak si pojďme dát závěr. Dneska budeme na závěr hrát Marcele, která mi napsala, že by chtěla pro všechny pracující, ať nám to brzy uteče, nechat zahrát Korny. A děkuji moc. Tak jo, tak v rámci toho, že jsme si to dali dneska trošku na alternativu, tak vyberu píseň z alba Path of Totality z roku 2011, kde to úplně nebyly klasický Korni a hostoval jim tam tenkrát velmi šikovný DJ, který se říká Skrillex. Takže si dáme trošku brutální diskošky na závěr s kapelou Korn a s DJem Skrillexem. No a s písní Get Up se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás těšit zítra u středečního speciálu pro zamilované po 18. hodině tady na Roku na přání. A do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pič!

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Pedro Acosta byl již při svém nástupu do kolotoče velkých cen pasován na zázračné dítě jedné stopy a dlužno podotknout, že těm, kteří to o něm říkali, dával zapravdu hned v debutovém roce, vyhrál Moto Trojky a po dvou sezónách i Moto Dvojky a přitom někdy dokázal věci neskutečné, jako třeba vyhrát z posledního místa na startu nebo zvítězit poté, co startoval z boxové uličky. Takže se po jeho přechodu do MotoGP čekalo, jestli se stane tím, kdo Marku Markéžovi sebere korunu nejmladšího vítěze královské třídy. Jenže v GPčkách jako by se to všechno nějak zaseklo. Jako medaile sbíral Pedro jak na běžícím pásu, ale ta výhra ne a ne přijít až o uplynulém víkendu v Rakousku. Ten pro něj přitom začal doslova hororově při sobotním sprintu vedl, jenže na chvíli ztratil kvůli pohledu na dashboard koncentraci a poroučil se k zemi a při nedělním warm-upu zas. Takže do hlavního závodu rozhodně nevstupoval v roli největšího favorita. Ovšem, v závodě na Red Bull Ringu jakoby v něm vše explodovalo. Během 9 kol se ujal vedení a od té doby nedal nikomu ani čuchnout a pro KTM dovezl vysněnou výhru na domácí trati. Chvílema jsem měl pocit, že i ten ikonický železný bík začne radostí na okruhu tančit, jaká tam vypukla euforie. Takže nezbývá, než si položit otázku. Byla to ta výhra, která to pro Pedra Acostu všechno odšpuntovala? Jen u KTM se mohou začít drbat, že jim Pedro po sezóně zdrhne k Ducati.
0: Rock Radio. Motokeci.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Salády koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Myslím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůže to zhnisat.
3: Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? No.
2: A neměl byste si tam dát tu niť?
3: Jsi nějaká chytrá holčička.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junek, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
2: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
1: To vám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let, tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.